0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Takže vy máte mobilní telefon. Teď demonstrujte, co jste se za ty dva roky naučil. Čím začnete?
2: Vydáme mobil.
1: Ne. Neříká se vydáme mobil. Nýbrž uchopíme přístroj.
2: Dobře, tak uchopíme přístroj.
1: Tak, no, uchopíme, ale jemně. Nemačkáme to v té tlapě jak housku se salámem, jo? Citlivý přístroj, digitální, plný senzorů, jo? Co dál?
2: Zapneme ho.
1: Zapnout si můžete kalhoty. Kdežto mobilní přístroj, co aktivujeme?

0: Menu, nejste v restauraci Černochu. Jste v hlavní nabídce. Přestaňte myslet na ty vaše jitrnice se zelima. Vybírejte z hlavní nabídky.
1: No. Dvojitou svíčkovou. A knedlíky navíc.
0: Ale houby.
1: Jo, houby a knedlíky navíc.
0: Ale nic, žádný knedlíky navíc. Jste v hlavní nabídce. Zapomeňte na to, žrádlo. V čem, Karle, podnikáte?
1: Agenturní činnost, galerie a thajská restaurace.
0: No, restaurace. Dobře, takže banální příklad. Chcete z velkoskladu objednat 50 lahví koňaku? Pojďme si to zkusit, to bude nejlepší.
1: Jo.
0: Já jsem velkosklad a vy mě teď voláte, já mám číslo 06 02 29 00 33, volejte.
1: Já bych potřeboval papír a tušku, abych si to zaznamenal.
0: K čemu papír? Jaký papír, když ten mobil má 70 pamětí?
1: 70 pamětí?
0: No, ještě 100 taky mají. Ten myslí za vás, Truhlíku. To je jako kdybyste měl Rolls Royce a nechal se táhnout párem volů pro Krista pána.
1: 70 pamětí, no, sakra, ale já nevím, co mám zmáčknout.
0: Co byste mačkal? Co furt byste mačkal? Co to je za mání mačkat? Dívejte se na mě. Vysvětluji pro retardovaného podnikatele. Tak tady mám tlačítko menu. Stisknu, objeví se, rozsvítí se displej menu. Jsem v hlavní nabídce, vybírám. Ping, ping, ping, vidíte, to je jednoduchý. Tady vložit, co vložím? Velkosklad. V, to za kodu do paměti, ping, ping, mám to tam, volám. To je jednoduchý jak facka.
1: A komu jako?
0: Tak obráceně. Tak teď jsem jako já, Černoch, vy jste velkosklad. Řekněte mi to vaše číslo, aby vám to zvonilo teď.
1: Já ho nevím.
0: Vaše osobní číslo, aby to teď zvonilo jako ve velkoskladu.
1: No já...
0: Co nevíte?
1: Já nevím, já nevím, jestli jsem Černoch nebo velkosklad, nebo Černoch ve velkoskladu. Já vlastně nevím už, co vlastně jsem.
0: Já jsem teď jako Černoch a vy jste velkosklad. Já jako Karel Černoch volám ještě, že znám to vaše číslo na paměť, do velkoskladu. Ping, ping, ping, ping, ping, ping. Tak odporně jednoduchý a změna. Haló, teď by vám to měl zvonit. Haló, tady Karel Černoch, jo? Volám velkosklad. Velkosklade, haló, zvedněte to, kůrník šopa, přichází. Haló, slyšíte mě, velkosklade?
1: Tomu chybí.
0: Velkosklade, slyšíte mě?
1: Herko, co tak hulákáte, já vás slyším.
0: Já potřebuji, abyste mě slyšel přes mobil, a ne tady. Zvedněte to, zelený tlačítko, to tam je jak pro děti, to ten telefonek to... takový, tím to zavěšujete, červeným to zavěšujete, zeleným to zvednu, zvednu to.
1: No, takhle, já to nemám sluchátko, ale.
0: Taky ho tam nehledejte, no, to si pak dáte k tomu obličeji svým. Zvedně, ježišmarja.
1: Vy to mačkává, ono to nefunguje.
0: Ne, vy to nemačkáte, vy to promačkáváte. Tohle jsou ruce na mobil, takovýhle jitrnice místo prstů, já si... Patníky místo prstů, co já si to otluču ty prsty svoje od takovýhle
1: jelita. Dělá špatně,
0: tak se neklepte jak ratlik. To jaký těžký s vámi. Vy byste potřeboval mobil jak kanape. Tam by vám to šlo, ovšem. Tam by vám to šlo.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Bratr Simeon nebyl doma. Tu jsem se rozhodl, že ho překvapím. Ukryl jsem se do bílé skříně v kuchyni. Čekám hodinu, Simeon nikde. Čekám dvě, Simeon nikde. Pojednou se na krajinu snesl čarovný podvečer. Vznešené ticho. Nikde ani ptáček nezacvrdlikal, ani větvička nezachroustla, ani slavík nezatloukl, ani šťovík nezakyselil. Vznešené ticho. Z toho ticha mě pojednou začalo mraziti. Pak mě přišečí bratr Simeon z bílé skříně vyndal. Byla to lednička. Jednou bratr Simeon kupoval koně. Soused Fantrlík mu jednoho nabízel řka slovy. Tento kůň je výtečný a vytrvalý běžec. Usedneš-li na něj teď, jsi již ve 3 ráno v Praze. Naklonil jsem se k bratrovi a všeptl mu do ucha. Nekupuj toho zvířete. Co bys dělal v Praze tak brzy ráno? Z pietní památky se dotknu jiného bratra Ignáce. Ten toť měl zálibu v hodinkách. Jednou stál před soudem. Soudce mu položil dotaz. Obžalovaný, proč jste ukradl ty hodinky? Bratr Ignác odpověděl. Jdu kolem a všimnu si, že hodinky jdou taky. Tak si povídám, proč bychom nemohli jít spolu. Odsoudili ho nepodmíněně na 4 neděle. To jste hodní, řekl bratr, já stejně nemám ve všední den čas.
0: Rádio Jihlava. 101,1.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě ale náramně táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji z aktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny. Vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici. Vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda. Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu typnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
2: Víte, že když odpovídám na dotazy, tak hodně dotazů směřuje na moji manželku. Což je celkem pochopitelný, já to i vím. A dokonce mi jeden divák napsal, že já jsem jako poručík Colombo, že o své ženě pořád mluvím, ale nikdo v životě ji nikdy neviděl. Já samozřejmě z toho pak vznikají dotazy, jestli já vůbec nějakou ženu mám a jestli se mnou ještě mluví po všech těch novotách, které už byly odvysílány. Tak samozřejmě, že ženu mám, pochopitelně, že spolu mluvíme, když se potkáme doma a hovoříme spolu úplně normálně, i když pánové to pochopí. Rozhovor s manželkou je vždycky zvláštní věc. Dialog s vlastní ženou je něco, co já opravdu studuju už celý leta. Já bych z toho mohl mít doktorát, jak je to těžký, jak je nemožný se s manželkou domluvit tak, aby rozhovor šel podle vás, pánové. To nejde. My třeba teď řešíme doma mrazák, jo, prostě to není něco, co by vás muselo zajímat, máme novou ledničku, no. A já bych chtěl začít nový život, pokud jde o mrazák, že bychom tam mohli mít nějaký systém a tak, já tam nikdy nic nenajdu a nebo to nepoznám ty věci a tak, a no tak to nejde, to se nepovede, bude to furt po starým, ale já už tam mám svoji rechničku teď vybojovanou, tam mám svý věci, tam si tam dodávám svý zbytky. Prostě tam já poznám, já se totiž nestydím, rozumíte, když třeba jsou 2 řízky, než je tam dám, zabalit a napsat na to papírek, toto jsou 2 řízky. Já se za to vůbec nestydím, moje žena se mi posmívá, že jsem pitomej, rozumíte, ale že nepoznám 2 řízky. Ona pozná 2 řízky, když je do toho mrazáku dává. Ale za takový 3 měsíce najednou držím v ruce zasněženou hrbatou polokouli. Říkám, že něco to je. Ona říká, to je tvoje. Ne, to není moje, říkám, ani náhodou. Moje věci jsou popsané papírkama. To je tvoje, co to je? Nevím. Říkám, jestli to nevíš ani ty, ani já, tak to už neví nikdo v této rodině. Pak to v tom mrazáku bude furt. Nikdo na to nebude mít chuť, když nevíme, co to je. Ona říká, ježiš, to jsou řeči, no tak to rozmraz. Říkám, já to nechci rozmrazovat. Já chci vědět, co to je. A teď začíná ta správná manželská debata, kde během 2 minut se dovím, že když byla těhotná, že se mi nepomohl s nákupem.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak koho pak tam máme dál?
2: Hrad Ulíř, toho času bez práce.
1: Už jsou dneska skoro všichni. Co o ně víme?
2: Výška 168, 46 let, 3,5 dioptry.
1: Jo. Takže vysoký, mladý, bystrozraký, jo? A. OK, tak ho sem pošlete, OK?
2: Pane Ulíř, pojďte, pane režisér už čeká.
3: Dobrý den, pane režisére.
1: Servus, Ulíř. Čeliček, na tebe koukám, že ty už jsi mi hrál v nějakém filmu.
3: Hrál ve dvou vašich filmech.
1: Ve dvou, OK.
3: OK. První film, v kterým jsem hrál, ten se jmenoval Bitva u Lipan. A tam jsem hrál člena Žižkovy armády. A druhý váš film, ve kterém jsem hrál, se jmenoval Poslední bitva vzplála. A tam jsem hrál člena lidových milicí.
1: Ah. OK, OK. Celý život točím vlastně jenom bitevní filmy. No, a takový bude i ten, co teďka budu točit. Jo, proto celý tenhle konkurs. Ten film bude taky bitevní, jmenuje se Bitva o kompetence a celý se bude odehrávat v parlamentu.
3: Aha. Takže veselo hra tentokrát.
1: Spíš horor. Víš, ale jako... Jak já na to makám, tak to vidím, že to bude první český velkofilm. No, je samý action. OK, action. Pochop, jako československá kinematografie žije dál. Ale platí to Američani.
3: A režo, s prominutím, jakou roli eventuálně bych tam měl hrát já? A.
1: Poslance. No? Hlavní figura toho filmu. Hauptka. Jo? Já, rozumíš, já se snažím jako vytvořit úplně nový typ kladného hrdiny v českém filmu.
3: Aha, poslanec. Takže čestný, pravdomluvný, charakterní, poctivý.
1: Správně. Ano. Na to všecko okamžitě zapomeň. Tak to zkus.
3: Počkejte, Rejžo, jak zkus? Teď já neznám scénář, neznám děj a taky poslanec, Rejžo, to je dneska široký pojem. Kdybych aspoň věděl, za kterou stranu jsem ten poslanec.
1: Stranu zase, možná. Scénář. No. Okay, teďka ono už je to v angličtině, rozumíš? To je tady, one, two, three. Hele, v tomhle filmu projdeš celkem třema různýma stranama v jednom volebním období.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tady erotický salon Moula.
2: Dobrý den.
3: Pane, poprvé?
2: Poprvé.
3: Je, to bude trošku delší rozmluva, koukám, asi malinko delší. Tady je prosím bilety našich služeb, co byste měl prosím zájem.
2: Za 10 minut jde vlak, tak já bych něco...
3: Tak nějakou rychlovečku, ano, něco rychlého, aby to bylo. Zavoláme Mirečku.
2: No hlavně prosím vás, je to diskrétní.
3: Samozřejmě, pane doktore.
2: Já se to poznal.
3: Pan doktor Chvojka, já vás znám. Ježišmarja, vy jste byl včera v televizi, v aréně. No jistě, to známe. No ale čistě diskrétnost. Diskrétnost zaručené, pane Chvojka, zaručená jistě. Takže dáme Blaničku, nebo Ivetku, koho byste chtěl. Je to opravdu rychlovečka, ano?
2: Hlavně.
3: Já tam jenom brnknu.
2: Jsou to ženy, ano.
3: No samozřejmě, no, ježišmarja.
2: Víte, já přece...
3: Na ovečky to je pan Moula, akorát, nepře... No. Haló, Ivetko, budeš mít na pětce návštěvu? A bude to rychlovečka, ano?
2: Jo.
3: Ano, no jistě, dub a je to půdy, ano, jistě. Je to pan doktor, má seminář. Jo, jistě, sam promiňte, já jsem taky někdy trošku popletený.
2: Krákoje.
3: Prosím, koje pět, ano?
2: Koje pět, dobře, tak
3: hezkou zábavu, hezky se bavte, ano.
2: Děkuji vám.
3: Bé, tam byla ta ovečka, ježišmarja, to ne, to je vedle.
2: No jo, to víš.
3: Hele, kampak, ne to nechlo. Kampak mladej, vypadni.
4: Až od 18 let, co je tohleto? Co to má znamenat? Co to je?
5: Jste měla...
3: V žádném případě. Jdě si do parku. No jistě, já ti dám, upaluj.
6: No, to by se ti líbilo tohleto. To jo teda. To nebylo na tebe výzkuji. No takový prcek jsem přišel, čověče, no, chápeš to, no. To je jako kdyby náš kluk. No, o dva roky starší, no, představ si, no, to je hrozný. Tak tu večeři, no, říkám, kolem 8 dorazím, kolem...
3: Já jsem něco řekl snad, ne? Já jsem něco...
7: Ale když já už jsem tady po několikát...
3: Ježišmarja, vy jste trpaslík, promiňte, no. Já vám zavám Aranku. Já musím to položit. Aranko, máš tu zase pána?
7: Nevyrostla mi.
3: Ne, naopak šla dolů, no. Tak jo, máte tak... to na pětce.
7: Děkuju.
3: Hezkou zábavu. Ježišmarja. Co je pro boha?
7: Šéf, a pojď se mu kupu kondomu.
3: Ježišmarja, to je příšerný, kde jsou ty bedny, tak si to tady vemte a běžte.
7: Jo, díky šéf, to jsem zbláznili dneska. No.
3: To je vynikající.
2: Dobrý den.
3: Prosím. Máte psa?
2: Já bych se rád podíval, jak je nabízíte služby.
3: Jo, jistě, tak se můžete tady podívat, prosím vás. Taky vy jste tu nový, koukám asi. Vy jste tu ještě u nás nikdy. Budete velice spokojeni. Já si myslím, že skutečně si přijdete na svý. Zatím nemáme jedinou stížnost. Takže prosím vás, tak se pojďte, máme tady katalog služeb.
2: Já jsem projezdil takhle celý svět.
3: Jo, jistě, takže vy ještě víte, o co jde, tak si podívejte, co byste chtělo, co by se vám jako hlavně šlo. Máme tady...
2: Kombinace v tomhle tomu 12.
3: Jo, jo, 18. Tomu říkáme koktejl. To je koktejl a to je takový jemně pikantní, je to dlouhý, ale jsou potom krátký zážitky.
2: Tak, co tohle?
3: Budeš stichat tam, to je hrozný, ty víte. No, pánové mají někdy hrozný vkus. Co to tam děláš? Já jsem ti říkal, budeš stichat, ona je někdy hrozná, no. Můžete stříhat, ono bude vlna.
6: Báječný,
3: jo, děkuji vám.
6: Zamiloval jsem se.
3: No, ježiš, platit budete kdo asi? Kdo bude platit? No, asi zase jako blbec já.
6: Já můžu... Takže pojď.
3: Jo, to si ty, už jsem zase u telefonu, jsem na drátě, ano. Hele, broučku, tak to uděláme asi takhle, já připlím ty 8, udělám si to, jo, španělské, rejžičku mi tam uděláš, jo? No co večer? No jistě, no. No, aby ti napadl nějaký sex. Depak, já jsem rád, že si půjdu lehnout. Ahoj, brouku, nazdar.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě.

0: To nebyl šťastný nápad. Takovýhle nástroj. Do tramvaje jsem se s tím nevešel. Do autobusu jsem nastoupil předníma dveřma, takže autobusák mě vyzval a musel jsem zase vystoupit, respektive autobus opustit. Navíc venku je příšerný liák.
1: Je dobrý večer, já jsem moc ráda, že jste přišel.
0: No.
1: Mohu vám se čím pomoci?
0: Já taky, Marie. Dobrý večer, děkuju. Kdybyste tam nahoru, prosím vás, někam umístila ten stojan. To je důležité, tam jsou noty. A mě pomohla do ringu. Kdybyste to tak... Děkuju. Liák, příšerná věc. Ano, já to jsem teda nečetl, a víc ta váha. Tady dole, vidíte to tam? Tam by měla být někde vaserkapka. Teče to? Ono to nevypadá esteticky. Aby jsme se nedeškali, já to byli ucelí, co? Cože?
1: Chápu, že venku prší, ale proč sem tu tubu vlečete?
0: Proč? Já tady mám koncert. S orchestrem, prosím. Dirigente.
1: To je úžasné, já jsem vůbec netušila, že vy umíte hrát na tubu. Ale to musí být hrozně těžký nástroj, ne?
0: No, těžký nástroj to je. To se v zásadě dá říct. A čím díl ho nesete, tím je těžší. A víc, když ještě zvenku prší do toho, jeden kubík vody, teda decimetr, to je jedno kilo. Ono to takhle nabývá. Za chvíli má ta tuba metrák.
1: Ano. Já myslím, jestli je těžké na tubu hrát.
0: Já nevím. Já jsem to ještě neskoušel.
1: Ale říkal jste před chvílí, že tady máte koncert, tak snad na to musíte umět, ne?
0: No, moment. Koncert tu mám. Ale já jsem to ještě nikdy neskoušel, takže nevím. No, třeba na ní umím hrát.
1: Jo, tak.
0: No, třeba trochu, jo, trochu. Ne, ale...
1: Jo, mě to jasný. Vy to budete hrát na playback, že jo? Jinak byste tak klidný...
0: No, ne, moment, playback ne, já playback nesnáším, na playback jsem alergický, navíc je tady živé publiku, takže hraju živě, aby umělecký dojem byl maximální.
1: Tohle je ovšem odvaha, jenže já jsem se těšila, že si s vámi zaspívám.
0: Ale já mám něco daleko lepšího, podívejte se, co to je?
1: Harfa.
0: Jak se to jmenuje? Co? Harfa.
1: Co má být docela hezká dekorace pro váš koncert.
0: Opak je pravdou, na tu harfu totiž, Marie, budete hrát vy.
1: No to ne.
0: Ale budete,
1: já
0: no
1: jsem na to nikdy nehrál, ale prosím vás, já na to neumím hrát.
0: Ale no, když jsem to řekl, tak je to rozhodnuté. Co? Vy jste na harfu ještě nikdy nehrála, já jsem nehrál na tubu. Těžký rozhodnout, kdo z nás dvou je na tom líp. V každém případě to chce odvahu. Sedněte si za harfu. Malá instruktář, nic na tom není. Elegance je základ harfové hry. Já na vás tu harfu navalím. Tady máte sadu pedálu. Je to prakticky jako v autě, jenže je to skuplovaný, zdvojený. Pedál, plyn, brzda, spojka, akcelerátor a posilovač. Důležitá je technika. Tady jde o to, aby ten prstoklad ten elegantní. Takhle. Tak. Jako když někoho šacujete.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Na těch lodičkách víceméně já spíš jezdím na ryby a pamatuju si na jednu krásnou výjížďku, když jsme na Dalešický přehradě s mým přítelem Pavlem Ambrožem jeli chytat ryby a oni nám půjčili kánoji. Já jsem v tom nikdy nejel. Já jsem si říkal, no tak kánoje, no co to může být, no prostě tak. A to ještě ten Pavel, který v tom taky nikdy nejel, tak ten, že to je, on je podnikatel, jo, on nebude jezdit v kánoji, jo. A přesto teda jsme se oba vyslekli, což už samo o sobě bylo impozantní, a sedli jsme si do ty kánoje a on říkal, já tam s tebou nebudu sedět celou tu dobu na těch rybách. Já se budu projíždět po přehradě, jo. To jsem se musel smát téhle větě o něco později, protože jsme vyrazili od břehu, naše ženy seděli na břehu a dívali se tak za námi, jak vyplouváme, a my jsme urazili normálním způsobem asi tak 6 metrů a pak jsme se neustále točili dokola. Já jsem mu říkal, vole, nezabírej, jo. To musím vzadu srovnat já, jo. A on ne, on furt měl pocit, že zabírat musí, tak zabíral. Já jsem zabíral taky, teď já jsem přehazoval tu veslo zleva doprava. A my furt dělali ty vrtulky takhle na to. Nás si všichni fotili, filmovali, jo. Tam měli Vánoce lidi ten den prostě na té Dalešické přehradě. A já jsem si vzpomněl na tu větu, jak on říká, tam s tebou nebudu, já se budu projíždět po přehradě. Tak jsem mu říkal, Pavle, tak mě tam aspoň zavez a pak se projíždě. Říkal, doplaveme tam. My na ryby jezdíme s mým kamarádem Frantou Kocmanem. A Franta Kocman, to je rybář, který má absolutně všechno, co rybář může mít. On má všechno nejlepší, jo. On má veškerý nejlepší značky prutů, navijáků, vidliček, svíticích, blikajících, laserových zařízení, já nevím co, ponorných zařízení a všechno možné, co vůbec existuje, podběrák, jo, na automatické vysouvání a různý další takové jako věci, které má. A dlouho nic nechytil, zatímco já na starý pruty jsem chytal jednu rybu za druhou. Až mě postupem času obměnil můj arzenál, tak teď už nechytáme ani jeden žádný. Teď už oba dva jsme v takový jako pohodě, ale František je úžasný kamarád a proto dneska chci trošku pomluvit, protože nikoho jiného bych si nedovolil, jenom svého nejlepšího kamaráda. Ale fakt je, že my když třeba z těch ryb odjíždíme, tak on mě baterkou, až odjíždíme za tmy, on na mě posvítí a zkontroluje mě, jestli, jak říká brněnský von, jestli nemám špídavou prdel, abych mu nezašpinil sedadlo třeba. Protože já se mně se jednou povedlo, že jsem seděl normálně na trávě a tam byly takový ty bobulky, jak my tomu v Brně říkáme, kudly babky. A já jsem mu to zanesl normálně do toho auta a on to potom týden z toho pucoval, jo. A tak on mě teď osvicuje furt, jo. A ten Pepa, když jsme náhodou u něj, tak on vždycky, že my mu děláme takový divadlo, že a teď on tam na mě svítí a takhle. Projíždí mě všude možně tou baterkou, jako a říká, a co to furt děláte? A říká, no a to já ho musím tak různě zkontrolovat, jako to on má na sobě kudly babky. Co má na sobě? Ano, tomu ty nebudeš rozumět. No nerozumím. Aby mě to nezasvinil, víš, a takovýhle. Tam má taky Franta různý úlovky, že jo, třeba my jsme jednou jsme seděli a on tam měl nahozeno na candáta ve tmě a teď se ozval ten jeho bzučák, protože on má všechno na bzučáky, že jo, to má úžasný anglický a americký bzučáky a všechno má skvělý a jo. Najednou to udělalo jak to bzučelo a jelo to, tak my jsme k tomu hnali, až to signalizovalo záběr, mu chytil jelena tam. Ten jelen, on se šel napít, on chudák nevěděl, že tam Franta má udici s bzučákem, jo. Tak se mu zamotal do té šňury a šel tou vodou a to bylo po trrrr, to byl záběr Franta. Ty vole, to bude klacek neuvěřitelný, čuči, to musíme vytáhnout, tohle, to počkej, kde to je, víš, kam směřuje ta šňura? Já říkám, Franto, klesu. Jak je to možný? Jak je možný, že směřuje k lesu, jo? Ty to má směřovat do vody, já říkám, já nevím, jo? A pak v dálce vidíme ty parohy a...
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Konečně se tedy dostáváme i k Cimrmanovu dílu opernímu. Chtěl bych říct několik slov o jeho největším výkonu v této oblasti, o jeho sedmihodinové opeře Panama. Zkomponovat toto mohutné operní dílo, k tomu mu byl příkladem slavný italský skladatel Giuseppe Verdi, který, jak známo, složil k slavnostnímu otevření Suezského průplavu operu Aida. Ovšem, na rozdíl od Verdiho, nechtěl být Cimrman pouze autorem slavnostní zahajovací opery, nýbrž také autorem panamského průplavu samotného. V roce 1894 píše dopis francouzskému inženýru Lesepsovi, který totiž v letech 1879 až 88 začal panamský průplav budovat. Ale jemuž byla vládou Spojených států další účast na tomto projektu odřeknuta. Cimrman počítal najisto s tím, že vedení prací po Lesepsovi převezme. Měl totiž ve Spojených státech řadu vlivných známých, kteří se mu v dopisech často zmiňovali o tom, že se na ně může kdykoliv obrátit, kdyby cokoliv potřeboval. Nemyslete si, že to byli známí jen tak ledajací. Byl to například George Kulikovský, vyhlášený washingtonský cukrář, nebo Jim Hronek, což byl podnikavý obchodní cestující s pánskými vestami ze světoznámého obchodního domu Westinghouse. Pod dojmem těchto známostí se Cimrman tedy rozhodl, že napíše inženýru Lesepsovi dopis. Takže píše. Konečně je to tady. Milý pane inženýre, laiky ponechme v iluzi, že stavba průplavu vyžaduje geniální mozek. My oba přece víme, že nejde o víc než o veliký rigol. Jehož praktickou projekční stránku obstarají dva inženýři s dostatečným množstvím kolíků a s patřičně dlouhou šňůrou. Na tuto práci jsem již domluven s inženýrem Starkem a inženýrem Mikotou. Inženýr Mikota, známý průkopník skautingu, je navíc schopen udělat si kolík v přírodě své pomocí. Oba přátelé se již dohodli, kdo na které straně bude kolíkovat a trénují práci mezi Prahou a Hradcem Králové, jejichž vzdálenost šíři panamské úžiny zhruba odpovídá. Tím je projekt průplavu v podstatě hotov. Opravdovou technickou invenci vyžadují problémy sekundární, totiž ubytování, doprava, strava, hygiena a nářadí 300 tisíc kopáčů, s nimiž pro Panamu počítám. Nářadí jsem rozvrhl takto. 100 tisíc trakařů, 100 tisíc lopat a 100 tisíc krumpáčů. 4 rezervní. Hlavním problémem bude hygiena. Tak veliké množství kopáčů, ponecháno po hygienické stránce bez usměrnění, je schopno zdevastovat i denně 4 hektary krajiny. Proto budou po obou stranách vytyčeny pásy v šíři 50 metrů, takzvané fekálconen. Po jejich zaorání vzniknou po obou stranách okrasné květinové pásy, takzvané blumenzonen. Tak tolik

0: z dopisu Jary Cimra, inženýru Lesepsovi. Pokud jde o operní zpracování, tak si tady všimneme jenom poslední dramaticky vypjaté scény. Ocituju vám z obsahu opery. Stavba panamského průplavu je před dokončením. Mexický kopáč Fernández Baraba, předák první pracovní čety, naposledy máchne krumpáčem a vody dvou oceánů se s mohutným zašuměním spojí. Jásot 10 000 pracujících se nese nad kanálem. Jen tak na okraji tato scéna měla být nejmasovějším výjevem v dějinách opery vůbec. Mělo v ní vystoupit 7 000 statistů, nejpilnějších kopáčů. Cimrman právě počítal s tím, že příslib účinkování v opeře pozvedne pracovní morálku, zejména u líných italských čet. Projekt panamského průplavu zaslal Cimrman do Washingtonu a netrpělivě očekával odpověď. Ovšem kancelář Bílého domu mu veškerou dokumentaci vrátila s poukazem na to, že práce na průplavu byly již svěřeny americkému inženýru Goethalsovi. Cimrman americké vládě obratem sděluje, že kromě projektu průplavu zpracoval i slavnostní operu k jeho otevření a že je pro něj už zhola nemožné nahradit ústřední postavu opery Panama, totiž stavitele Cimrmana, nějakým stavitelem jiným. Dokládá to například ukázkami z libreta, tak třeba srovnání rýmů z prvního dějství opery dopadá takto. Tak v původní Cimrmanově verzi se zpívá: kanál velký na mysli ti tane, vyslov se jasně, Cimrmane. No, a verze navrhovaná americkou vládou: kanál velký na mysli ti tane, vyslov se jasně, Goethalsi. Čili každému je jistě zřejmé, že by to znamenalo úplnou destrukci rýmového aparátu. Avšak americké úřady zůstávají ku podivu k Cimrmanovým vývodům hluché. Marně chodí do Bílého domu cukrář Kulikovský z Indiány. Panamský průplav přece nakonec tedy dokončuje Goethals. Avšak Cimrman uštědřuje vládě USA morální políček. Na sjezdu abiturientů vídeňské reálky prohlašuje, že souhlas k veřejnému provozování opery Panama nikdy nedá. A svůj slib dodržel. A tak zůstává toto olbřímí dílo operní uzavřeno v archivech Březnického zámku a na jeho noty, v nichž je zakleto tolik latinskoamerického vzruchu a české zpěvnosti, tiše sedá prach. Děkuji za pozornost.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak s kým jste se dohodl?
2: Jak to s kým? Já se koupu sám od sebe.
1: Ale tu výměnu bytu, s kým jste dohodl?
2: Jo tak, tak to je nějakej zrno zječný.
1: Zrno zječný?
2: Jo.
1: A proč on chce prizěčný?
2: On prej byl zvyklý na žitnou.
1: Tak vy se přestěhujete do Ječní, že jo?
2: Co bych dělal, co bych se stěhoval do Ječní? Tam přijde ten kurník z hostivaře.
1: Co? No snad nechcete stěhovat drůbežárnu do centra Prahy.
2: Jakou drůbežárnu?
1: Vy říkáte kurník.
2: A kurník šopa. On není drůbežárna. On je slaboproudej mechanik. Franta Kurník. Vidím, no, hostivaři, tam má pokoj, kuchyň. Tam si vaří, v hostivaři.
1: Tak a vy se budete stěhovat do hostivaře.
2: Ježiš, já žasnu, odkud máte tyhle drby. Tam přijde nějaké lahvička z Český Třebový.
1: Tak ono je to čtyřsměna.
2: Jo, s jistým Vratislavem Poušteckým z Chocně.
1: Počkejte, já už ztrácím přehled.
2: No, to nevadí, já tady mám sebou mapu republiky.
1: Zeměpis já ovládám. Tak ten Pouštěcký se chce stěhovat k vám.
2: Dejte pokoj, o tom jsme nemluvili. Že by si to rozmyslel?
1: Ale ne, já se ptám. No tak co je s ním?
2: Jo, s Pouštěckej? No. Ale takhle, helejte, Pouštěckej vdává dceru.
1: Aha, a ta dcera?
2: No, ta dcera je vlastně nevlastní. Ona je z jeho třetího manželství jeho druhý ženy. Z první republiky. Jo, jo, to byl živel, pane, to byl živel. Ta se ráda vdávala. No. To víte, to je marný. To no. Si nepište tohle.
1: No. Ta s kým si chce měnit byt?
2: Jo, ten Pouštěckej. No přece s tím tydlitátem z Olomouce. Ten, co se stěhuje do Žiliny.
1: Ježíš.
2: Je jeho švagr.
1: Aha, špa, dobře. Hlaskujte mi to.
2: Šo jako špindíra, v jako opice a jako amidor, g jako bagr.
1: Co jako?
2: Bagr, nebo kde se pivo vaří?
1: Jo, kde? Ale no, vy hlaskujete toho švagra.
2: No, ty to je jeho švagr, na můj
1: No, ale mě zajímá jméno.
2: Toho Šnekvencla?
1: No.
2: To já nevím, ale on je tajemník na MNV.
1: No dobře, tak ten se píše.
2: No.
1: No, co je přehlasovaný, no?
2: Já nevím, ale já myslím, že vždycky on se píše, co je odhlasovaný.
1: Posekněte, povinnosti tajemníka MNV jsou mi dobře známy,
2: no. To jste jeden z mála, pane, to jste jeden z mála.
1: Tak kam se stěhuje ten ze Žiliny?
2: Ten ze Žiliny, ten se stěhuje do Rimavské Soboty. A v neděli.
1: To je ten od švagra.
2: Ne, ten je od pošty.
1: A stěhuje se do Prahy.
2: Ne, do Černý Pryčope. No,
1: člověče, to je úplný drak na chostnu.
2: Depak, to je nějaký nádi hází Imre.
1: Imre?
2: Hej, Imre.
1: No, a ten se stěhuje na Kamčatku.
2: Proč?
1: No já nevím, já se směju.
2: Vy se nesmíjete.
1: Nesměju.
2: Čemu?
1: No, že se stěhuje na Kamčatku.
2: Kde to je?
1: Počkejte, já tady nemám mapu východní polokoule, aby vám to ukázal.
2: Počkejte, ale není to nějaký omyl?
1: No ovšem, pane, to jen tak, ironii.
2: No jo, já se v těch nových republikách tak nevyznám.

teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Inzerát. Daruji hada škrtiče. Již prověřený. Nutno odmotat z tchýně.

0: Profesor Indigo.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády u ČSOB 304 452 700. 304 452 700.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.

0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Přeji hezký čtvrtek. Vláda navrhuje zpřísnění pravidel prodeje kratomu. Látku by mělo být možné legálně koupit až od 21 let, ne od 18. Zakázat by se měl prodej přes internet.
5: Co se děje v kraji?
6: Dvoudenní návštěvu Vysočiny uzavřel včera prezident Petr Pavel v areálu protestování dronů v Moravských Budějovicích. Firma provozující tamní UAV Technology Park uvádí, že jde o první takový specializovaný areál v České republice pro vývoj, testování i certifikaci bezpilotních systémů. Model malého průzkumného dronu, který si předtím prezident vyzkoušel pilotovat, dostal od firmy darem. Chorvatská policie zatkla prvního důstojníka katamaránu, který v neděli nedaleko Splitu srážkou potopil plachetnici s českou posádkou. Lodní neštěstí nepřežili 4 Češi a další 4 osoby byly převezeny do nemocnice. Čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa v Americe proti Jihoafrické republice k druhému ze 3 zápasů skupiny A, který hodně napoví o tom, zda projdou do vyřazovací fáze. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka po úvodní porážce s Koreou potřebují zvítězit. Utkání začne v 18 hodin našeho času.
5: Rádio Jihlava.

znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijde chlápek do obchodu a říká: "Dobrý den, prosím vás, máte kýbly?" "Máme, umělohmotné. Chcete 7, 8, 9, 10 litrový. Tak třeba 7 litrovej. "Máme modré, červené, zelené, žluté. Dejte mi modrý." "No a na co ho potřebujete?" "Hoří mi byt."

0: Regiojet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22.30 Ohňostroj Česka. A před ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4 roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland. You got it!

0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Zavratné mega slevy!
5: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 tisíc korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
7: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
8: Přeji pěkné ráno. Veřejnost může hlasovat, který z 630 projektů získá cenu památky Děkuji za péči o kulturní dědictví. Cena je udělována Národním památkovým ústavem v rámci ocenění Patrimonium pro futuro. Organizátoři ji spolu s odbornými oceněními udělí 20. října.
7: Co se děje v kraji?
8: Multifunkční hala v Jihlavě nabídne od konce týdne další atrakci. Vyhlídky na střeše arény, 4 kovové konstrukce doplní běžecký okruh a návštěvníkům zpříjemní pobyt nad městem. Jde o další krok k rozšíření využití budovy oceněné v krajské soutěži. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že je velmi šťastný, že je ve Versailles, kam ho u příležitosti 250. výročí nezávislosti Spojených států pozval na večeři francouzský prezident Macron. Do Versailles Trump přicestoval z třídenního summitu velkých rozvinutých ekonomik skupiny G7. Většinovým vlastníkem litvínovského hokejového klubu se stala společnost Hokej Litvínov AS, založená bývalými hráči Jiřím Šlégrem a Robertem Kyselou. Dosavadní většinový majitel Orlen Unipetrol na ní převedl všechny své akcie, což je podíl 70.
7: Rádio Jihlava. 101.

0: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
1: Slyším, Datart nákupy?
0: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídě odpad.
3: Ekokom.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji hezký čtvrtek. Vláda navrhuje zpřísnění pravidel prodeje kratomou. Látku by mělo být možné legálně koupit až od 21 let, ne od 18. Zakázat by se měl prodej přes internet.
3: Co se děje v kraji?
4: Dvoudenní návštěvu Vysočiny uzavřel včera prezident Petr Pavel v areálu protestování dronů v Moravských Budějovicích. Firma provozující tamní UAV Technology Park uvádí, že jde o první takový specializovaný areál v České republice pro vývoj, testování i certifikaci bezpilotních systémů. Model malého průzkumného dronu, který si předtím prezident vyzkoušel pilotovat, dostal od firmy darem. Chorvatská policie zatkla prvního důstojníka katamaránu, který v neděli nedaleko Splitu srážkou potopil plachetnici s českou posádkou. Lodní neštěstí nepřežili 4 Češi a další 4 osoby byly převezeny do nemocnice. Čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa v Americe proti Jihoafrické republice k druhému ze 3 zápasů skupiny A, který hodně napoví o tom, zda projdou do vyřazovací fáze. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka po úvodní porážce s Koreou potřebují zvítězit. Utkání začne v 18 hodin našeho času.
3: Rádio Jihlava. 101.

Ladíte Rádio Jihlava, máme čtvrtek s datem 18. června. Zdravím všechny Milany, kteří mají dneska svátek. Přejeme všechno nejlepší. Na sportovní a kulturní zázemí dostane peníze od kraje Vysočina 64 obcí a klubů. A já vám o tom vyspovím za chvíli. Teď další muzika.

Ladíte Rádio Jihlava, kraj Vysočina rozdělí mezi 64 obcí a sportovních organizací 350 milionů korun na stavbu a rekonstrukci sportovišť a kulturního zázemí. Žádosti schválili krajští zastupitelé. O peníze mělo zájem 122 organizací. Rozhodovala rychlost,

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Host volá vrchního, ten přispěchá a hned chce inkasovat. Platit, prosím, co jste měl? Malé pivo a velkou trpělivost.

0: Jazyk nám slouží nejen přímočeře co by komunikační prostředek, ale také přenesení jako živý záznam historických událostí, které se do něj zapsaly v podobě různých pořekadel a také přirovnání. Tak třeba expresivní fráze dostat világoš popisuje situaci, kdy někdo utrpí hanebný výprask. Někdejší maďarské město Világoš dnes leží na území Rumunska a nazývá se Sýria. V roce 1849 se stalo dějištěm poslední fáze maďarského povstání proti habsburské monarchii. Nicméně revoluční snahy dospěly k neslavnému konci. Zdecimovaný zbytek povstalecké armády uznal prohru a u Világoše kapituloval, aniž by došlo k bitvě. Do rukou ruského generála Ivana Fjodoroviče Paskeviče, tehdejšího spojence Františka Josefa I., se vzdalo 23 000 vojáků, 11 generálů a 1400 důstojníků. Rusové získali 129 děl, 29 praporů a 31 standard. Svědectví o drtivé porážce Maďarů pak proniklo i do češtiny a uchovalo se v ní právě v podobě přirovnání dostat Világoš. Mimochodem fráze se stejným významem se používá i ve slovenštině anebo srbštině. Tak odteď jste opět chytřejší než rádio.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Ladíte Rádio Jihlava, na Žďársku budou moci lidé v létě navštívit větší počet staveb architekta Jana Blažeje Santiniho Eichla. Propojila je stezka měřící přes 40 kilometrů. Kromě Žďárské zelené hory a baziliky na zámku pod ní budou od 1. července do konce srpna každý den prohlídky také v kostelech svatého Václava ve Zvoli a svatých Petra a Pavla v Bobrové. Za chvíli zprávy, teď už další muzika.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý hled.

0: vyzvednout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si.
1: V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Závratné mega slevy!
4: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Maybelix. Buďte in.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
7: Přeji hezký čtvrtek. Úřady v Česku evidují dosud 25 podezření na zdravotní potíže způsobené toxinem v kojeneckém mléce. Jeden z případů je vedený jako potvrzený. Podle údajů Světové zdravotnické organizace se od prosince 2025 objevilo téměř 150 případů v 99 zemích světa. Výrobci kontaminované šarže stáhli z trhu.
6: Jihlava aktuálně.
7: Nemocnice Jihlava rozšířila svůj parkovací systém o další parkoviště v areálu nemocnice. Nově je vjezd na parkoviště u transfuzního oddělení vybaven závorou a parkoviště bude fungovat ve stejném režimu jako ostatní parkovací plochy v areálu. Siamským dvojčatům Lucince a Aničce, která se minulý týden narodila v Bratislavě, se daří dobře. Lékaři čekají, až budou mít dobrou váhu a budou větší. Potom by je měli rozdělit. Jejich matka podle svých slov dlouho netušila, že bude mít dvojčata. Že půjde dokonce o siamská dvojčata, se pak dozvěděla až měsíc před porodem.
6: Sport.
7: Útočník Neymar si včera na fotbalovém mistrovství světa poprvé od poloviny května po zranění zatrénoval s brazilskou reprezentací. Podle médií však nejlepší střelec Kanárků i přesto nastoupí nejdřív až ve vyřazovací části. Brazílie na úvod mistrovství světa v Severní Americe remizovala 1-1 s Marokem. Ve skupině C nastoupí ještě proti Haiti a Skotsku.
6: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
8: Máme po zprávách ladí ten přímočeře, co by komunikační prostředek, ale také přeneseně jako živý záznam historických událostí, které se do něj zapsaly v podobě různých pořekadel a také přirovnání. Tak třeba...
6: Rádio Jihlava.

Rádio Jihlava stále s vámi. Mezi uší výběr 25 nominovaných projektů na letošní českou cenu za architekturu se dostala například přestavba Pražského nádraží, Praha Bubny, kulturní centrum v Kralupech nad Vltavou, dřevostavba dostupné bydlení ve Žďáru nad Sázavou či horácká multifunkční arena v Jihlavě. Porotci oceňovali

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Mami, co ukážeme tatínkovi jako první? Díru v koberci? Tvůj nový klobouk? Nebo mou žákovskou knížku?

0: Ladíte vlnu 101.1 FM, po třetí se letos k festivalu prázdniny v Telči připojí tamní univerzitní centrum. Více za okamžik.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Za chvíli zprávy, teď další muzika a já se těším zase zítra v 9.
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22.30 Ohňostroj Česka. A před ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4-roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
2: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.

jemuž můžu říci, tvá pomoc mi dnes přišla vhod. Přišlo mi to, přišlo vhod, že usnula tu nepřikrytá.

snad pod postel, snad mezi vlasy, zlaté a husté jako klasy, proč říkala jsi mi lodi vod?

0: Očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 tisíce lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezký den. Krajský soud nepravomocně vyměřil mladé ženě za odložení novorozence do kontejneru v Ústí nad Labem 12 let vězení. Svému synovi má podle rozsudku zaplatit 340 tisíc korun za vzniklou újmu. Obhajoba se odvolala. Ženu viní z pokusu o vraždu, za což hrozí až výjimečný trest.
4: Co se děje v kraji?
5: Spolek Děti země se obrátil na ústavní soud kvůli umístění nového jaderného bloku v Dukovanech. Stížnost směřuje proti verdiktům Nejvyššího správního soudu a Městského soudu v Praze, které potvrdili postup Ministerstva průmyslu a obchodu. Úřad rozhodl o umístění stavby s tím, že výsadba stromů, které zmírní vizuální dopad na krajinný ráz, se dořeší až později. Spektakulární akci uspořádala pro veřejnost newyorská policie, když před kamerami nechala s pomocí buldozérů demonstrativně sešrotovat stovky zabavených motorek a skútrů. Šlo o vozidla, která nebyla řádně registrována, neměla pojištění nebo jezdila s falešnými poznávacími značkami.
4: Sport.
5: Tomáš Macháč se nezúčastní letošního Wimbledonu. 25-letý tenista se ze třetího grandslamu sezóny omluvil kvůli přetrvávajícím potížím s levou nohou.
4: Rádio Jihlava.
6: 101.1 FM.
4: Jsme tady s vámi.
7: Vítejte, dámy a pánové, při dalším vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Máme dneska čtvrtek, a to s datem 18. června, a já se ani nemusím dívat do kalendáře, abych věděl, že má dneska svátek Milan. Ale k tomu se ještě dostaneme. Teď je krátce po 11. hodině a tak jsem opět připraven a se mnou i celé Rádio Jihlava být znovu vaším dobrým společníkem. No a samozřejmě tady mám nachystánu taky hromadu písniček, zajímavostí, informací, drbů a zábav. Třeba si řekneme, jak nás o víkendu sežehnou tropická vedra. Taky si řekneme, že nejvyšší stavba v Česku je už na odstřel. A bude toho samozřejmě ještě mnohem a mnohem více. Tak vám všem přeji dobrý den, dobrý poslech, dobrou náladu. No a hned posílám první mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
4: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, a právě teď jsou pro vás připraveny Teď se půjdeme už společně zaměřit na dvě pranostiky platné pro ten dnešní den. Jedna říká, na svátek Milana, slunce už od rána. Nebo rozmixujeme společně s javorovým syrupem na hladké pyré. Vzniklým pyré naplníme formičky na nanuky a nalijeme jen tak ani ne do hlavě. Řidič jedoucí ve směru z kopce přijel do protisměru a narazil do sloupu veřejného osvětlení. Tak prosím, jezděte opatrně. Stupňu. Ve zbytku Česka platí první, tedy žlutý stupeň, což znamená, že se zde teploty mohou dostat nad 31 stupňů.
1: Letní servis Rádia Jihlava.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Jde učitelka kolem pískoviště a vidí. Malé děti popíjejí pivo, kouří a hrají karty. Učitelka se pochopitelně rozhorčuje. A jak to, že nejste ve škole? Zbláznila jste se? V 5 letech máme na školu ještě dost času.

0: Čtvrteční dopoledne vám z Rádia Jihlava přeje Fugas. Pojďme se teď podívat, kdo pak to má dneska svátek. Tak v prvé řadě Milan ze světa hudby. Zpěvačka a herečka Jennifer Lopez se v pondělním vydání podcastu Smartless otevřeně rozpovídala o svém rozvodu s hercem Benem Affleckem. 56-letá umělkyně
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Hezké čtvrteční dopoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas. Teď se půjdeme už společně zaměřit na dvě pranostiky platné pro ten dnešní den. Jedna říká, na svátek Milana, slunce už od rána. Nebo na svátek Cedrika, ven klidně bez trika. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den a teď už na Rádiu Jihlava další hit za hitem.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
4: Ekokom.
5: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším, Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Vítejte u zpráv. Ministerstvo spravedlnosti chystá novelu občanského zákoníku, která posílí ochranu dětí v případech domácího násilí. Novela se zaměřuje na zlepšení právní úpravy v oblasti péče o dítě a více zohledňuje nejlepší zájem dítěte. Cílem je zajistit bezpečné rodinné prostředí a usnadnit rozvody dohodnutých manželů bez nezletilých dětí.
4: Co se děje v kraji?
5: Radnice v Havlíčkově Brodě se naplno pustila do řešení problému s chybějícími zubními lékaři. Podle vedení města jich v uplynulých měsících a nejbližší budoucnosti končí činnost hned 9. Dotační program i připravované změny územního plánu však dávají naději na doplnění stavu stomatologů. Zájem otevřít v Havlíčkově Brodě novou ordinaci už projevily 2 zubařky. Vídeňský soud uložil 8letý trest odnětí svobody 14leté duševně nemocné dívce za obodání cizí 64leté ženy při návštěvě jednoho z hřbitovů. Zasadila jí více než 80 ran nožem. Odsouzená dívka bude umístěna do forenzně terapeutické léčebny. Rozsudek je pravomocný.
4: Sport.
5: Čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa v Americe proti Jihoafrické republice ke druhému ze 3 zápasů skupiny A. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka po úvodní porážce 1-2 s Koreou potřebují zvítězit. Utkání v Atlantě začne v 18 hodin.
4: Rádio Jihlava.
6: 101.1 FM.
4: Jsme tady s vámi.
7: Krásné poledne, dámy a pánové, a také dobrou chuť, jestli právě obědváte. Máme dneska čtvrtek, 18. června a odbyla nám 12. hodina a já vás tak seděla domácí nanuk. Jahody odstopkujeme, očistíme a rozmixujeme společně s javorovým syrupem na hladké pyré. V znamení o dopravní nehodě, ke které došlo na frekventované okružní ulici v Jihlavě. Řidič jedoucí ve směru z kopce.
4: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a

říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: ukrutnou nudu.
1: Krásné polední poslouchání Rádia Jihlava přeje Fugás. No a když máme poledne, tak mám pro vás připraven další recept. No a protože je vedro a pařák, tak si řekneme, jak se dělá domácí nanuk. Jahody odstopkujeme, očistíme a rozmixujeme společně s javorovým syrupem na hladké pyré. Vzniklým pyré naplníme formičky na nanuky a nalijeme jen tak ani ne do poloviny. Formičky potom vložíme do mrazáku přibližně na 1 hodinu. Do zbylého pyré pak přimícháme smetanu a odložíme ho prozatím do lednice. Po hodině formičky z nanuky zase doplníme tímto smetanovým pyré a dáme zpět domrazit.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Inzerát. Darují hada škrtiče. Již prověřený. Nutno odmotat z tchýně.

0: Posloucháte polední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Včera před 7:30 hodinou raní přijali policisté oznámení o dopravní nehodě, ke které došlo na frekventované okružní ulici v Jihlavě. Řidič jedoucí ve směru z kopce přijel do protisměru a narazil do sloupu veřejného osvětlení. Tak prosím, jezděte opatrně.

0: Hezký polední poslech Rádia Jihlava přeje Fugás.
1: Letní servis Rádia Jihlava.
0: V pátek a o víkendu nás čeká žhavé léto s tropickými teplotami a možná také tropickou nocí. Výstraha před vysokými teplotami začne platit už v pátek, kdy vystoupí teploty na mnoha místech v Čechách i na Jižní Moravě nad 31 stupňů. V sobotu platí dokonce druhý stupeň výstrahy, takzvaný oranžový, a to hlavně v západních Čechách a na Moravě. Zde teploty mohou přesáhnout dokonce i 34 stupňů. Ve zbytku Česka platí první, tedy žlutý stupeň, což znamená, že se zde teploty mohou dostat nad 31 stupňů.
1: Letní servis Rádia Jihlava.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km.

0: spotřeba od 1,7 litrů na 100 kilometrů.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.

0: uklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Zavratné mega slevy!
3: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix, buďte in.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Pěkné odpoledne. Ministr Igor Červený jmenoval novým ředitelem České inspekce životního prostředí podnikatele a volebního kandidáta motoristů Pavla Strako. Bývalý ředitel inspekce Petr Bejček odstoupil na konci ledna kvůli přestupu na ministerstvo financí. Straka, který za motoristy kandidoval na Jižní Moravě, je významným sponzorem strany.
5: Jihlava aktuálně.
6: Cenu města Jihlavy za propagaci města a práci pro Jihlavu získal in memoriam inženýr Libor Ferda. Ocenění převzala jeho manželka Adriana při koncertu festivalu Máler Jihlava. Slovenský parlament schválil novelu silničního zákona. Chodci budou například riskovat pokutu 50 euro, pokud budou při přecházení silnice koukat do mobilu. Řidiči budou muset dávat přednost nejen tehdy, když jsou chodci na přechodu, ale už ve chvíli, kdy se ocitnou těsně před ním. Novela začne platit v září.
5: Sport.
6: Fotbalisté Zbrojovky Brno zahájili letní přípravu na novou sezónu už bez středopolaře Filipa Blechy. Individuálně se zatím připravuje záložník Lukáš Vorlický, který ve Zbrojovce hostoval ze Slávie.
5: Rádio Jihlava.
7: 101.1 FM.
5: Jsme tady s vámi.
8: Je, dámy a pánové, lehce po 13. hodině, no a my budeme pokračovat v dnešním čtvrtečním, teď už odpoledním vysílání Rádia Jihlava. U zachouku po probuzení není nejlepší nápad. Přední odborník na spánek, klinický psycholog Michal Breus, radí počkat s tím aspoň 90 minut.
5: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Herečka Simona Babčáková přežívá v Maringotce. Přátelé, končím. Vítejte v bulvárním okénku. Patřila k nejvýraznějším tvářím Davidského divadla. Diváci si ji zamilovali hlavně v seriálech Comeback nebo Hotelu čtvrtá hvězda. A nic nenasvědčovalo tomu, že by se chystala herectví pověsit na hřebík. O to větší překvapení vyvolalo oznámení Simony, že svou hereckou kariéru prostě uzavírá. Potvrzuji, že hereckou dráhu jsem v podstatě ukončila. Budu už dohrávat jenom představení, kde je ta ryba v Davidském divadle. Šokovala veřejnost Babčáková.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijde chlápek do obchodu a říká: dobrý den, prosím vás, máte kýbly? Máme, umělohmotné. Chcete 7, 8, 9, 10 litrový? Tak třeba 7 litrovej. Máme modré, červené, zelené, žluté. Dejte mi modrý. No a na co ho potřebujete? Hoří mi byt?

0: Hezké čtvrteční odpoledne vám z Vlna Rádia Jihlava přeje Fugas.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Vypít si šálek kávy hned po probuzení není nejlepší nápad. Přední odborník na spánek, klinický psycholog Michael Breus radí počkat s tím aspoň 90 minut a předtím ještě vypít 3 až 4 sklenice vody. Budete mít více energie a účinek kofeinu z první ranní kávy

0: Posloucháte, dámy a pánové,
1: slovo mrť ve spojení do mrtě. Jako mrť se označuje pokrývka tlejícího listí a jehličí na lesní půdě. Ve frázi do mrtě se míní ta poslední mrční elektronická aukce posledních městských pozemků určených na stavbu samostatných rodinných domů. Bude od 17. do 20. srpna. Za chvíli zprávy, teď další.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22.30 Ohňostroj Česka. A před ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4 roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
3: Ekokom.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Přeji hezký čtvrtek. Úřady v Česku evidují dosud 25 podezření na zdravotní potíže způsobené toxinem v kojeneckém mléce. Jeden z případů je vedený jako potvrzený. Podle údajů Světové zdravotnické organizace se od prosince 2025 objevilo téměř 150 případů v 99 zemích světa. Výrobci kontaminované šarže stáhli z trhu.
5: Jihlava aktuálně.
6: Nemocnice Jihlava rozšířila svůj parkovací systém o další parkoviště v areálu nemocnice. Nově je vjezd na parkoviště u transfuzního oddělení vybaven závorou a parkoviště bude fungovat ve stejném režimu jako ostatní parkovací plochy v areálu. Siamským dvojčatům Lucince a Aničce, která se minulý týden narodila v Bratislavě, se daří dobře. Lékaři čekají, až budou mít dobrou váhu a budou větší. Potom by je měli rozdělit. Jejich matka podle svých slov dlouho netušila, že bude mít dvojčata. Že půjde dokonce o siamská dvojčata, se pak dozvěděla až měsíc před porodem.
5: Sport.
6: Útočník Neymar si včera na fotbalovém mistrovství světa poprvé od poloviny května po zranění zatrénoval s brazilskou reprezentací. Podle médií však nejlepší střelec Kanárků i přesto nastoupí nejdřív až ve vyřazovací části. Brazílie na úvod mistrovství světa v Severní Americe remizovala 1-1 s Marokem. Ve skupině C nastoupí ještě proti Haiti a Skotsku.
5: Rádio Jihlava.
7: 101.1 FM.
5: Jsme tady s vámi.
8: Pěkné čtvrteční odpoledne z Rádia Jihlava zdraví Katka. Víme, že multifunkční hala v Jihlavě nabídne další atrakci. Podrobnosti už za chvíli.
5: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička z Česka.

Hezké odpoledne, těší nás, že ladíte rádio Jihlava. Multifunkční hala v Jihlavě nabídne od konce týdne další atrakci. Vyhlídky na střeše arény, čtyřikovové konstrukce doplní běžecký okruh a návštěvníkům zpříjemní pobyt nad městem. Jde o další krok rozšíření využití budovy oceněné v krajské soutěži. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava pro váš lepší den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Šéfe, mám pro vás dvě zprávy, dobrou a špatnou. Ta špatná je, že vaše manželka vám zahýbá s celým představenstvem.
2: Aha, a ta dobrá?
1: Pochvalují si ji a tak dostanete mimořádné prémie.

0: Na rádiu Jihlava před námi další hity a tak víc o tom, že dvoudenní návštěvu Vysočiny uzavřel včera prezident Petr Pavel v areálu protestování dronů. Víc informací za chviličku.
1: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: pizza. Hezké odpoledne, jsme rádi, že ladíte rádio Jihlava. Dvoudenní návštěvu Vysočiny uzavřel včera prezident Petr Pavel v areálu protestování dronů v Moravských Budějovicích. Firma provozující tamní UAV Technology Park uvádí, že jde o první takový specializovaný areál v České republice pro vývoj, testování i certifikaci bezpilotních systémů. Model malého průzkumného dronu, který si předtím prezident vyzkoušel pilotovat, dostal od firmy darem. Tolik novinky z našeho kraje, teď další hity rádia Jihlava.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na

0: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezký den. Krajský soud nepravomocně vyměřil mladé ženě za odložení novorozence do kontejneru v Ústí nad Labem 12 let vězení. Svému synovi má podle rozsudku zaplatit 340 tisíc korun za vzniklou újmu. Obhajoba se odvolala. Ženu viní z pokusu o vraždu, za což hrozí až výjimečný trest.
2: Co se děje v kraji?
3: Spolek Děti země se obrátil na ústavní soud kvůli umístění nového jaderného bloku v Dukovanech. Stížnost směřuje proti verdiktům Nejvyššího správního soudu a Městského soudu v Praze, které potvrdili postup Ministerstva průmyslu a obchodu. Úřad rozhodl o umístění stavby s tím, že výsadba stromů, které zmírní vizuální dopad na krajinný ráz, se dořeší až později. Spektakulární akci uspořádala pro veřejnost newyorská policie, když před kamerami nechala s pomocí buldozérů demonstrativně sešrotovat stovky zabavených motorek a skútrů. Šlo o vozidla, která nebyla řádně registrována, neměla pojištění nebo jezdila s falešnými poznávacími značkami.
2: Sport.
3: Tomáš Macháč se nezúčastní letošního Wimbledonu. 25-letý tenista se ze třetího Grand Slamu sezóny omluvil kvůli přetrvávajícím potížím s levou nohou.
2: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Pěkné odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Uslyšíte, že na sportovní a kulturní zázemí dostane peníze od kraje Vysočina 64 obcí a klubů. Další podrobnosti za chvíli.
2: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

Ladíte Rádio Jihlava. Kraj Vysočina rozdělí mezi 64 obcí a sportovních organizací 350 milionů korun na stavbu a rekonstrukci sportoviště kulturního zázemí. Žádosti schválili krajští zastupitelé. O peníze mělo zájem 122 organizací. Rozhodovala rychlost podání žádosti letos v březnu. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava. Mějte krásný den.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Host volá vrchního, ten přispěchá a hned chce inkasovat. Platit, prosím, co jste měl? Malé pivo a velkou trpělivost.

0: Uslyšíte, že nemocnice Třebíč dostane krajskou půjčku 120 milionů korun. Podrobnosti za pár minut.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Hezké odpoledne, těší nás, že ladíte Rádio Jihlava taky ve čtvrtek. Krajští zastupitelé schválili půjčku 120 milionů korun pro nemocnici Třebíč. Splatit ji má až v roce 2033 i kvůli plánované stavbě v jaderné elektrárně v Dukovanech na Třebíčku. Nemocnice má nedostatek peněz kvůli nízké výkonnosti, v důsledku čehož musí vracet pojišťovně 80 milionů přijatých na zálohách. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava. Mějte krásný den.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilster Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise ve cheese za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Vítejte u zpráv. Ministerstvo spravedlnosti chystá novelu občanského zákoníku, která posílí ochranu dětí v případech domácího násilí. Novela se zaměřuje na zlepšení právní úpravy v oblasti péče o dítě a více zohledňuje nejlepší zájem dítěte. Cílem je zajistit bezpečné rodinné prostředí a usnadnit rozvody dohodnutých manželů bez nezletilých dětí.
5: Co se děje v kraji?
6: Radnice v Havlíčkově Brodě se naplno pustila do řešení problému s chybějícími zubními lékaři. Podle vedení města jich v uplynulých měsících a nejbližší budoucnosti končí činnost hned 9. Dotační program i připravované změny územního plánu však dávají naději na doplnění stavu stomatologů. Zájem otevřít v Havlíčkově Brodě novou ordinaci už projevily dvě zubařky. Vídeňský soud uložil 8letý trest odnětí svobody 14leté duševně nemocné dívce za ubodání cizí 64leté ženy při návštěvě jednoho z hřbitovů. Zasadila jí více než 80 ran nožem. Odsouzená dívka bude umístěna do forenzně terapeutické léčebny. Rozsudek je pravomocný.
5: Sport.
6: Čeští fotbalisté dnes nastoupí na
5: Rádio Jihlava
7: 101.1 FM.
5: Jsme tady s vámi.
8: Máme, dámy a pánové, krátce po 16. hodině a s vámi na rádiu Jihlava už je opět Fugas. Připomínám, že máme dneska čtvrtek a že je 18. června. No a před námi je společné odpoledne, kdy vám budu znovu nabízet informace, zajímavosti, hudbu a zábavu. Budu pro vás mít třeba informaci o tom, jak snížit spotřebu paliva a tím ušetřit. Nebo si už za chvilku dáme pohádku. A bude toho samozřejmě ještě mnohem a mnohem více. Tak určitě nadále zůstávejte s námi dobře naladěni na pohodových vlnách Rádia Jihlava a já všem přeji dobrý den, dobrý poslech a dobrou náladu a hned posílám další mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
5: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava a na něm právě teď je pro vás nachystána pohádka.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: Miláčku?
0: Ano?
2: Až budeme mít po svatbě, tak spolu budeme mít 3 děti.
0: Počkej, jak to můžeš vědět?
2: No, oni jsou teď dočasně u babičky, víš?
1: Naslyšenou u další pohádky.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Mami, co ukážeme tatínkovi jako první? Díru v koberci, tvůj nový klobouk nebo mou žákovskou knížku?

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM, posloucháte odpolední vysílání Radia Jihlava s Fugasem.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Ceny pohonných hmot sice asi trošku klesnou, nicméně zatím se stále drží poměrně vysoko. Vyplatí se proto držet se následujících zásad pro ušetření. Tak za prvé, vyhnout se zbytečným manévrům s vozidlem. Dále udržovat stabilní tempo. Dále nezahřívat motor volnoběhem. Pečovat o technický stav auta. A taky zbavit se zbytečných střešních nosičů a doplňků.
2: Témata, která vás baví. Rádio Jihlava. Máme

0: Hezký čtvrtek vám všem dobře naladěným přeje Rádio Jihlava, tím pádem také Fugas.
1: Neseme dobrou zprávu.
0: Mílovými kroky postupuje výstavba saunového světa na Vodním ráji. Obsahovat bude kapacitu 60 lidí, ale i třeba závěsný otočný krb. 11. září se otevřou prostory i veřejnosti. Ačkoliv se zde zatím činí dělníci, tak některé práce už jsou dokončené.
2: RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22.30 Ohňostroj Česka. A před ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4 roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
2: Ecocom.
5: Súbeme la radio.

si zas tak jiná. Si moje, vím, to jenom já. Si srdce vrah mých snění, na stěnách fotky mění. Slzy v hrách,

0: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a bábníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
3: Zavratné mega slevy!
4: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix, buďte in.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Pěkné odpoledne. Ministr Igor Červený jmenoval novým ředitelem České inspekce životního prostředí podnikatele a volebního kandidáta motoristů Pavla Strako. Bývalý ředitel inspekce Petr Bejček odstoupil na konci ledna kvůli přestupu na ministerstvo financí. Straka, který za motoristy kandidoval na Jižní Moravě, je významným sponzorem strany.
5: Jihlava aktuálně.
6: Cenu města Jihlavy za propagaci města a práci pro Jihlavu získal in memoriam inženýr Libor Ferda. Ocenění převzala jeho manželka Adriana při koncertu festivalu Máler Jihlava. Slovenský parlament schválil novelu silničního zákona. Chodci budou například riskovat pokutu 50 euro, pokud budou při přecházení silnice koukat do mobilu. Řidiči budou muset dávat přednost nejen tehdy, když jsou chodci na přechodu, ale už ve chvíli, kdy se ocitnou těsně před ním. Novela začne platit v září.
5: Sport.
6: Fotbalisté Zbrojovky Brno zahájili letní přípravu na novou sezónu už bez středopolaře Filipa Blechy. Individuálně se zatím připravuje záložník Lukáš Vorlický, který ve Zbrojovce hostoval ze Slávie.
5: Rádio Jihlava.
7: 101.1 FM.
5: Jsme tady s vámi.
8: Krásné čtvrteční odpoledne vám z vln 101.1 FM přeje Fugas a už za chvilku se podíváme na to, kdo dneska slaví narozeniny. Tak si na to určitě počkejte a mezi tím se zaposlouchejte do dalších hitů, které vám Rádio Jihlava nabízí. Tak přejeme všem hezký poslech.
5: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

Posloucháte, dámy a pánové, pozdní odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme 18. června a i v tento den se rodili slavní. Tak třeba zpěvačka Zuzana Navarová, hokejista Jan Hejda, frontman Tří sester Lou Fanánek Hagen, ale taky třeba baskytarista kapely Beatles Paul McCartney. No a pokud i vy jste se narodili v tento den, tak taky vám přejeme všechno nejlepší a zvolen 101.1 FM.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Včera jsem měl konečně radost, že jsem opět viděl svou tchýni.
2: Počkej, ty máš rád svou tchýni?
1: Ne, zavolali mě k identifikaci.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM, posloucháte rádio Jihlava. Máme dneska 18. června.
1: Policie Jihlava.
0: K vážné dopravní nehodě došlo v úterý 16. června odpoledne na Pelhřimovsku. Motorkář pod vlivem alkoholu s 2 promile na stroji bez povinného ručení naboural do mostku. No a do nemocnice už letěl vrtulníkem.

0: vyzvednout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Posloucháte Radio Jihlava, jeho večerní program s Fugasem. V polovářím Davidského divadla. Diváci si ji zamilovali hlavně v seriálech Comeback nebo Hotelu čtvrtá hvězda. A nic nenasvědčovalo tomu, že by se chystal 82, kdy byly jen 6 stupňů. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na 18,5 stupně. No a s touto informací už se pro dnešek Fugas loučí. Přeje vám hezký zbytek čtvrtečního večera strávený s rádiem Jihlava a těším se na vás zase zítra dopoledne v 11 hodin. Do té doby, čau bas Fugas.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezký čtvrtek. Úřady v Česku evidují dosud 25 podezření na zdravotní potíže způsobené toxinem v kojeneckém mléce. Jeden z případů je vedený jako potvrzený. Podle údajů Světové zdravotnické organizace se od prosince 2025 objevilo téměř 150 případů v 99 zemích světa. Výrobci kontaminované šarže stáhli z trhu.
2: Jihlava aktuálně.
3: Nemocnice Jihlava rozšířila svůj parkovací systém o další parkoviště v areálu nemocnice. Nově je vjezd na parkoviště u transfuzního oddělení vybaven závorou a parkoviště bude fungovat ve stejném režimu jako ostatní parkovací plochy v areálu. Siamským dvojčatům Lucince a Aničce, která se minulý týden narodila v Bratislavě, se daří dobře. Lékaři čekají, až budou mít dobrou váhu a budou větší. Potom by je měli rozdělit. Jejich matka podle svých slov dlouho netušila, že bude mít dvojčata. Že půjde dokonce o siamská dvojčata, se pak dozvěděla až měsíc před porodem.
2: Sport.
3: Útočník Neymar si včera na fotbalovém mistrovství světa poprvé od poloviny května po zranění zatrénoval s brazilskou reprezentací. Podle médií však nejlepší střelec Kanárků i přesto nastoupí nejdřív až ve vyřazovací části. Brazílie na úvod mistrovství světa v Severní Americe remizovala 1-1 s Marokem. Ve skupině C nastoupí ještě proti Haiti a Skotsku.
2: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Další čtvrteční podvečerní hodinka Rádia Jihlava je nachystána a i v té vás bude slovem nadále provázet Fugas. No a kromě jiného se třeba dozvíte, co můžete kejte a mezi tím se zaposlouchejte do dalších hitů, které vám Rádio Jihlava nabízí. Tak přejeme všem hezký poslech.
2: Rádio Jihlava 101.

0: Posloucháte Rádio Jihlava, jeho večerní program s Fugasem. V polovině června je důležité zvládnout hned několik klíčových úkolů, které zajišťují zdravý vývoj rostlin a udržení jejich vzhledu. Zde je seznam úkolů, které byste měli provést v tomto období. Takže zalejvejte, mulčujte, hnojte, sekejte trávu, sekejte odkvětlé květenství, sekejte řetkvičky, taky špenát a hrášek.
1: Témata, která vás baví. Rádio Jihlava. Máme

Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Inzerát. Daruji hada škrtiče. Již prověřený. Nutno odmotat z tchýně.

přežívá v Maringotce. Přátelé, končím. Vítejte v bulvárním okénku. Patřila k nejvýraznějším tvářím Davidského divadla. Diváci si ji zamilovali hlavně v seriálech Comeback nebo Hotelu čtvrtá hvězda a nic nenasvědčovalo tomu, že by se chystala herectví pověsit na hřebík. O to větší překvapení vyvolalo oznámení Simony, že svou hereckou kariéru prostě uzavírá. Potvrzuji, že hereckou dráhu jsem v podstatě ukončila. Budu už dohrávat jenom představení, kde je ta ryba v Davidském divadle. Šokovala veřejnost Babčáková.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava a dnes je čtvrtek 18. června. My se na toto datum teď budeme podívat do pražského Klementýna. Tak zatím nejtepleji bylo 18. června v roce 2021, bylo skoro 34 stupně. Naopak nejnižší teploty byly zaznamenány 18. června v roce 1882, kdy byly jen 6 stupňů. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na 18,5 stupně. No a s touto informací už se pro dnešek Fugas loučí. Přeje vám hezký zbytek čtvrtečního večera strávený s rádiem Jihlava a těším se na vás zase zítra dopoledne v 11 hodin. Do té doby, čau bas Fugas.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
5: Ekokom. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10. 6.

0: Pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezký den. Krajský soud nepravomocně vyměřil mladé ženě za odložení novorozence do kontejneru v Ústí nad Labem 12 let vězení. Svému synovi má podle rozsudku zaplatit 340 tisíc korun za vzniklou újmu. Obhajoba se odvolala. Ženu viní z pokusu o vraždu, za což hrozí až výjimečný trest.
6: Co se děje v kraji?
5: Spolek Děti země se obrátil na ústavní soud kvůli umístění nového jaderného bloku v Dukovanech. Stížnost směřuje proti verdiktům Nejvyššího správního soudu a Městského soudu v Praze, které potvrdili postup Ministerstva průmyslu a obchodu. Úřad rozhodl o umístění stavby s tím, že výsadba stromů, které zmírní vizuální dopad na krajinný ráz, se dořeší až později. Spektakulární akci uspořádala pro veřejnost newyorská policie, když před kamerami nechala s pomocí buldozérů demonstrativně sešrotovat stovky zabavených motorek a skútrů. Šlo o vozidla, která nebyla řádně registrována, neměla pojištění nebo jezdila s falešnými poznávacími značkami.
6: Sport.
5: Tomáš Macháč se nezúčastní letošního Wimbledonu. 25-letý tenista se ze třetího Grand Slamu sezóny omluvil kvůli přetrvávajícím potížím s levou nohou.
4: Rádio Jihlava 101.1

mých věčných cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá, nevíš, zda právě neumí.

0: roku vyhledá.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Přijde chlápek do obchodu a říká: dobrý den, prosím vás, máte kýbly? Máme, umělohmotné. Chcete 7, 8, 9, 10 litrový? Tak třeba 7 litrový. Máme modré, červené, zelené, žluté. Dejte mi modrý. No a na co ho potřebujete? Hoří mi byt?

Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
3: 101.1 FM. Vaše jednička s českým

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Šéfe, mám pro vás dvě zprávy, dobrou a špatnou. Ta špatná je, že vaše manželka vám zahýbá s celým představenstvem.
2: Aha, a ta dobrá?
1: Pochvalují si ji a tak dostanete mimořádné prémie.

0: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
1: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane doktore, byl jsem na dovolené a tam jsem se nakazil pohlavní chorobou. Myslíte, že to přejde? No pochopitelně, ale na manželku.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

zase střílejí do lidí. Naštěstí v cizích krajích u nás všechno je v pořádku. Chlapi v hospodě, děti si hrají a tam rodina u stolu dostane úřední zprávu. Váš syn byl zastřelen. Zaplaťte za popravu. Ale táto, zase tě 10 roků neviděl. Já nechci motorku, co si mi slíbil.

že jsem ještě naživu, že taky nejsem zastřelený. Zase střílejí do vzduchu a do špatných lidí, tak všechno je v pořádku, když pán Bůh to řídí. Všichni se sejdeme.

jak mám uvěřit, že tam nahoře bude všechno, jak to tady dole chceme. Jak mám uvěřit, že budem všichni úplně jinačí, že se cestou do nebe samým štěstím pomátneme. Zase žena mi vyčítá, že jsem málo doma, už dávno není to v pořádku, láska se nedá dělit dvěma a naše rodina u stolu čeká úřední zprávu, ale střílet se nebude ani šampaňským na oslavu. Ale paní, jak mám žít bez otce a bez syna a bez ducha se motat po hospodách čekat.

padu. To asi s pití špatně mi tráví, už taky nejsem v pořádku. A možná už se neuzdravím, ale nejsem z toho nervózní. Jedna jistota mi zbyla, není písnička tak dlouhá, aby neskončila, není

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobré odpoledne, vážení přátelé, děkuji za vlídné přijetí. Je neberte vážně, pochopitelně, boli by řekli, že přivedli blbce. Ale jenom nemůžu pochopit, proč to dělají takovou kovbojku. To je jejich aranžma, že jako přicházím a zase nepřicházím. Já už jsem ve věku, když si nemůžu dovolit dělat velký drahoty. Takže než přijdu, jsem protivnej. A teď ty fámy, co o mě běžej. Když někdo poslouchá horníčka, tak mě čeká na koni s lasem. A když zase poslouchají menšíka, tak čekají dětka v rozkladu. Já s tím mám dost problémů v soukromí. To není anekdota, mně se stala taková věc, my tam na Letní máme obchodní dům Brouka Babka. Ano, všude mají prior, my tam máme ještě nějaký přežitek, nebo co. Ale pravdivý název to je, až babi tam chodí. Já tam dokonce viděl i Brouka jednou.

0: A já tam procházel ty místnosti v okamžiku, když současně se mnou tam procházely dvě báby nahluchlý a šeptali si. Prostě řvali na celý barák, vejfuky naběhlý. Já povídám, tak těmhle se nesmím dostat do spáru, jinak si večer na jevišti ani nevrznu. To víte, Národní divadlo, ha, tam musíme křičet, tam jsou drahý lístky. Tak jsem chtěl proklouznout a v tom ta jedna baba mě uviděla, pa heleho, sovák. Ale žádná radost v tom nebyla, jako že by byla můj fanda, jako když vidí netopíra nebo hada. To je ale dědek, řekla ona, a přitom sama vypadala, jako když byla dva dny pohřbená. A jsem si řekl, pozor. Pozor, tohle to je stařecká nekritičnost. To se stává mužskými, ženské, na to musíš dát pozor, abych nezapomněl, ovšem ta druhá bába, to byl inteligent. No jo, ta to zachránila, ta to společensky zvedla. Povídá, no jo, dědek, ale krásnej.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu. Jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru. Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti. Báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň, jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe

0: s adresou nebe ti píšu dopis, snad ti ho anděl doručí.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Co jsem ti říkal, Hurvajs? Co jsem ti říkal, abys to okno neotevíral? Ale tati, jenže já můžu mluvit nahoru, dolů, napravo, nalevo. Ty jsi nemluvil nahoru, dolů, tati.
3: Ani napravo, nalevo. Mluvil jste pořád jedním směrem, pane Stejble.
2: Jo, za slovíčka chyta dovedete, oba dva. Ale tati, ale člověk se může umluvit, že ano, a tak. Jenže vám něco říkat.
3: Víš, co je zajímavé, tati?
2: Jo, že v životě neposlechneš.
3: To ne, ale...
2: Hele, to okno jen tak nezamluvíš. Co je tedy zajímavé?
3: Že lidi už takřka všecko změřili, zvážili, spočítali.
4: To je pravda, pane Stejble. Co je na světě největší, co je nejmenší, co je nejpomalejší, co je zase nejrychlejší.
2: No, a co je na tom tak zajímavého, no?
3: Najednou, že se zapomnělo, tati.
2: Například, že nemáš otevírat okno, že ano?
3: Ale ne, na něco jiného, taťulínku.
2: Náš mudrc na něco přišel. Všichni lidi jsou hloupí, jenom on je ten chytrý. Na co pak důležitého se tedy zapomnělo, no? No?
3: Čeho je na světě nejvíc, tati?
2: No, počkej. S tím na mě nechoď. Ty chceš zamluvit to okno, co?
3: Ale já ho neotevřel, tati.
2: Že ti není hamba to svádět na Máničku.
4: Já ho prosím taky neotevřela, pane Stejble.
2: No, samo sebou.
4: A čeho je tedy na světě nejvíc, Hurvínku?
3: Chcete to vědět oba dva?
2: No, prosím.
3: Zbytečných řečí je nejvíc, taťulínku, protože to okno si otevřel ty sám.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Je ten Ivan Ivanovič, že jak vytáhl z Volhy zlatou rybku a ona mu říkala, když mě pustíš, splním ti jedno přání. A on říká, počkej, zlatá rybka vždycky plní tři přání. A ona říká, no to víš, já jsem taková rybka třetí kategorie, já umím splnit jenom jedno přání. On se rozmyslel, ten Ivan, a říká, tak dobře. Prosím tě, abych si přál, rybko, aby v Čečně byl konečně mír, aby tam konečně přestalo krveprolívání, aby ruské vojska odešly z Čečenska, aby Čečna byla konečně samostatná. A ta rybka říkala, prosím tě, já jsem ti říkal, já jsem zlatá rybka třetí kategorie a tento neumím, to je strašně náročná věc, řekni mi prosím tě něco jednoduchý. A tak on se zamyslel a říkal, já prosím tě, já mám takovou nemoc hezkou manželku, jestli bys byla tak hodná a uděláme z ní trošičku hezčí. A ona mu říkala, a máš tady fotografii? A on říká, jo, tak takhle ukázala tu fotografii, ta rybka takhle na to koukala a říká, a cože jsi to chtěl v tom Čečensku, prosím tě? Scott si chtěl koupit whisky, takovou malou lahvičku a pořád nevíde, jestli si ji má koupit nebo měl hrozně rád whisky. A nakonec teda šel do záložny a šel si ji koupit takovou tu skleněnou lahvičku, dal si tady do kapse, vyšel z kramu a přejelo ho nákladní auto. Je úplně rozmašírovaný, bezvědomí se probral ještě na té dlažbě a tady byl mokrý a šák se řekl, pro boha, ať je to krev, jo. Já jsem zrovna slyšel, se potkají dva policajti a jeden má zavázaný v obě uši a on se optá, co se ti stalo, on říká, já jsem tak roztržitý, představ si, já jsem si takhle žehlil košily na žehlicím prkně a najednou zazvonil telefon a jsem si tu želičku přiložil na ucho, úplně jsem si seškvařil ucho, jo. On říkal, co se ti stalo s tím druhým uchem a to jsem volal pohotovost.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Já bych vám řekl, jak já jsem měl protekci, která se velice silně nevyplatila. Když jsem bydlel na Žižkově, tak všichni v baráku už měli telefon, akorát já jedinej jsem telefon neměl. Tak jsem chodil pořád na ty telekomunikace, tam nějaký paní jsem cpal lahve vizoura, kartony amerických cigaret, pětistovky a furt nic. Když to trvalo asi 3/4 roku, už mě to stálo dost peněz a telefon nikde, tak jsem se namíchšel, jsem tam. A oni mě oznámili, že paní Dvořáčkovou zavřeli pro úplatky. Tak vzteklej jsem šel, bylo to na podzim, naštvaný na celý svět, jsem šel po Jiřáku, takhle na Vinohradech, a tam zrovna na rohu, kde je nálevna sudového vína, řádili mi kamarádi a burčák byl na ulicích, všecko to tam prostě bylo, tak jsem si dal burčák a tam stál nějaký můj kamarád, kameraman, a povedal, proč jsi naštvaný, a povídám, představ si, co se mi stalo. Tak jsem mu vyprávil tu anabázi s tím telefonem, on říká, no to je skvělý, ty máš kliku, tady je sekretářka generálního ředitele telekomunikací. Já pám, to je bezvadný, tam stála taková už trochu chycená, jako slečná, pám, jasně, já to zařídím, já jsem nějaká Eva, pám, ahoj Evo, zítra přijď, Jirko, já ti to zařídím. A pám, hele, páno, ne, to je opravdu sekretářka. A pám, co mám koupit, kuplahe vizoura tomu řediteli, tak jsem tam přišel s vizourem, dobrý den. Ona říká, hele, já řeknu radši, jako, že jsem můj bratranec, já jsem tvoje sestřenice, aby to mělo lehčí průběh, já pám, to je výborný. Tak ona povídá, soudruh řediteli, tady můj bratranec jako přišel, tak jsem mu dal vizoura, a podívejte se, soudruh Krampole, udělám všechno, co bude v mých silách, abyste ten telefon získal. Uplyne týden, 14 dní, 3 neděle, nic. Pám, no trvo, to snad není možný, jak jsem šel normálně zase na ty telekomunikace. Tadle ta moje údajná sestřenice tam samozřejmě nebyla, byla tam úplně jiná sekretářka. Já pám, prosím vás, já bych chtěl mluvit s tím soudruhem ředitelem. On stál ve dveřích a povídá, tak pane Krampol, telefon nebude. Já povídám, Ježíš, co se stalo? Povídá, vaši sestřenici Evu jsme vyhodili pro opilství a já vám to řeknu upřímně. S takovouhle rodinou, jako jste vy, já nechci mít nic počít.
1: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Šel na čáře v pásmu, ne? S Britou. Vedete mu německý ovčák, čistokrevný. A jednou vidím, že Brita větří, jo. Tak jsem jí pustil na dlouhou. Už jí táhnala, ty vole, asi po 5 kilometrech. Už na takovou paseku, takový divný místo to bylo, jo. Tak jsem se prostě tak nenápadně periferně rozlídl. A jenom vidím, že tamhle periferně se někomu blízkají křoví hodinky. Taky, že jo, vši, chlapík, narušitel hranic. Takovej, co nemá zrovna co ztratit, tohle, co tě odprásne ani cvaj. Brita ho viděla, tak ho začala vyštěkávat. Vši, ty vole. Jsem měl škorpíka, jo, ale než jsem mu stačil vytáhnout škorpíka a varovat to, tak chlapík byl rychlejší, viď. Brita to dostala.
2: Chlápek.
1: Čistý průstřel. Tady. Kdybych měl G8, tak nemá hlavu. Nic to nefasuju. Ty mě znáš, brácha, ne? Že mě nic tak nerozhodí, ale... Tenkrát jsem kluci brčel, jak malý kluk. Normálně jsem držel Britu v náručí a normálně jsem regulárně brčel. Se to nestydím, tato. Oši, a najednou nade mnou... Vrtulník, ne? Vidíme, kde dolů. A z něho běží ke mně, hoši, velitel západního okruhu, plukovník Sochor. A hnedka na mě. Ale že se tady blbneš, jsi celý, úplně vyděšený. Jsem nic neříkal, já jsem byl z toho z Brity. Pak uviděl Britu, má nejradši Britu a mě, jo. Ten tak mezi zubama řekl, která svině. Ty vole, do toho začal ten narušitel, vole, mekotat, vole, že můj pes ho napadl, ty vole, a že se jenom bránil. Ty vole, hoši, v tom, vole, jsem já chytl nerva. Normálně jsem ještě v klidu položil Britu na zem a napálil jsem mu mezi oči, vole, paragánskou padinu. Máš úder, který je zakončený vrtem, rozumíš? A 50 se mu tomu říká padina, protože to máš 50-50. Buď, vole, buď lehneš nebo vůbec, vole, on se nezvedneš už.
2: Počkej, brácha, když jsi říkal, že už byl mrtvej, ne?
1: Počkej, ty jsi říct jako brácha, že kecám, jo?
2: Tak já nevím, tak ty jsi říkal, že prostě...
1: Takže vůj, ne? Ještě tady povídám o svý Britě. Už vám nic neřeknu, vole. Ze strany, to je vojenský tajemství.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tady tohle to je Nová Příbram. O kousek dál je Stará Příbram a tam je hotel Horymír. A tam já jsem před 13 lety propil sako a pověst. My jsme tu totiž točili film Práče, který si dovolím nepochybovat, že všichni dobře znáte. Je to film o takovém malém prádelníčkovi a o 6 štátskriplech, nevím, proč se jim tak říká, kteří prostě ho dostanou skoro ke sklonku války k vychování. My jsme točili některé scény tady poblíž Příbramy a tu hlavní, o které chci vyprávět, v takovém údolí, byl to myslím vojenský prostor, jmenovala se to údolíčko Jordán. Ta scéna byl to asi obraz 66., byla popsána takto. Prádelníci, abych tedy ještě vysvětlil, co to je, to jsou ti, co mají, dejme tomu, plochý nohy a tak by to plácalo, že by se prozradili nepříteli. Tak nejdou v první línii, jdou vzadu a za to, že kamarádi střílejí, tak oni jim perou podvlíkačky, košilky a takovýhle prostě ty věci, bez kterých se pořádnej mužský neobejde. Když říkám podvlíkačky, myslím, je grhózny. No tak my jsme šli a dostali jsme toho chlapička, který ho někde osvobodili v nějakým koncentráku. On mluvil česky, tak ho dali k Čechům a protože v těch prvních liních neměli čas se zabývat tím chlapcem, tak ho dali těm prádelníčkům, tedy nám, aby mu byli do konce války matkou i otcem. Zatímco my jsme měli války až po krk, tak ten chlapec kde co viděl, to se mu líbilo, pořád by chtěl býval střílet, dával si plynovou masku, sám si dělal plyny, sám se otravoval. Potom zase křísil. A jednou si tak vyšel někam do lesa, kousek od té divizní prádelny. My jsme právě stali u takového nějakého srubu, u kterého jsme měli ty necky, rozumíte dobře, necky. A tam jsme prali to prádlo. On v tom lese najednou kouká a tam jde nějaká zbloudilá slovenská holčička s krávou. Ona pořád naozaj. Kráva vůbec nemluvila. No tak je zatknul a myslel si, přivedu, pochválej mě, mám dva diverzanty. A tak je vede a jak tu krávu pořád tak pocukává za provaz, který má ta kráva kolem krku, kráva se splaší a tady už je to popsáno v tom 66. obraze. Prádelníci najednou nechají prádla a koukají. Od lesíčku ze zhora z kopečka běží polosplašená kráva, na krku má provaz, na kterém visí ten malý prádelníček. Prádelníci se smějí, až se za břicha popadají. Ale když vidí, že je to vážné, berou nohy na ramena, zůstává tam jenom jeden, ten tu krávu zastaví a říká tomu malému prádelníčkovi, kde pak ulovil toho bizona, ty divoku. Já vám zaplať pámu, kdo to bude tohleto hrát, s krávama se ohromně hraje, to se domluvíte, krávo, ty přijdeš zleva, já zprava. Tady. To já jsem ještě netušil, že tahle ta scéna připadne na mě. Takže jsem klidně stál v tom údolíčku, koukal jsem se, říkám si, je to pěkně vybraný. Je to taková slepá ulička, kde ten, kdo tak bude zastavovat tu krávu, může vydechnout naposled. Protože tady byla zadní stěna srubu z takovýchhle klád. Vlevo jedno poschodí kurníky. Tam byl nějaký fajnový chata, že to měl do prvního poschodí vyhnaný, tu drůbežárnu. Vpravo plot z takovýchhle fošen a mezi tím škvírky, že by ani ustrašená myš neproběhla. Vojáci to pochopili, v tom přišel režisér Kachni a povídá, tak hele, tamhle právě přichází pan Znamínko, my koukli tam takovejhle řeznické vazba Znamínko a pan, my takovýhle mateřský Znamínko, tak furt na tu stranu přepadávám. A ved krávu, ne normální krávu, ta kráva byla skoro jako bejk, taková macatá, nadělaná, pěkně oni ji pečovali, že ano. A povídá, my tu krávu tamhle s panem Znamínkem vyvedeme na ten kopeček, tam bude stát taky kamera, tam přivážeme toho malého koblíce, ten hrál Práče, ten, k té krávě, trošku ji rozvsteklíme, ona se rozběhne tady sem do této uličky, vy se budete smát, až se budete za břicha popadat, a když uvidíte, že to je vážný, jak je to tam napsaný, vezmete nohy na ramena a utečete, jenom menší tady zůstane a zastaví tu krávu a šli ode mě pryč. Já špatně slyším. Pane režisére, co jste to říkal, že já tady zůstanu a co s tou krávou? On pá, zastavíš ji a pak řekneš to s tím bizonem. Já vám kdo to slyšel, já jsem v životě nezastavoval krávu. Jak bych to udělal? Když ta kráva, to je nějaká hmota. Když to bude řídit, tak říkáte, že to rozsteklíte. Já to jí přesně, on pá, četří scénář, já pám pečlivě. Mám ho i počkatanej barevnýma tuškama. Ale tohle to, že s tou krávou ausgerechnet já, a on povídá, čeci scénář, zaplacení to dostaneš, tak ji budeš zastavovat. Já povídám, ale kde jsem si to mohl naskoušet? Já jsem ze zelinářství, my měli spoustu takovýhle okurek, ale krávy žádný. Já sice znám z fyziky zákon o neprostupnosti hmot, ale tam nikde není řečeno, že by mě neprolít roh. Podívejte se, já to nebudu dělat, dokud mě to někdo neukáže. Co by ze mě tady zbylo na této stěně, takový malej mastnej flek a z ty krávy trocha hovězího promisí roty. Mám 7 dětí, jak dlouho s tou krávou vydržej. Kapám, skutečně já to... Kachyňa už to nebral v potaz a povídat se takový náš vtipálek vodlický, tohle to, tamhle to, ale potom nakonec, já pám nakonec vůbec nic. Ale oni ode mě odcházeli. Tak on se ještě zastavil a povídá, pane znamínko, vysvětlete mu, jak se zastavuje spašená kráva. Ten znamínko se na mě tak pohrdavě podíval a povídá, no mladý, podívejte se, když se spaší kráva, já pám, to je horší než kůň bomba, to máte pravdu. Tak je nejlíp koukat jí upřeně do očí. Já pám, to víte, že jo. Ta kráva má oči po stranách. To bych musel mít ještě asistenta na 2 upřený pohledy. A nebo tu krávu obíhat. A kolikrát bych jí obíhal, když by mě narazila na tuhle tu stěnu, bo já to neplatí a vompá, nechte mě mladej domluvit. Jednak jsem starší a potom, podívejte se, je pravda. Máme zkušenosti, někdy ta kráva nereaguje a pán, no to by bylo právě dneska asi. Umpá, v tom případě ji bereme za rohy a skroutíme jí hlavu některý z předních nohou. Já byl tenkrát takovej štíhlounkej, takovej holkama vyhledávaný. Já povídám, s touhle postavičkou já můžu kroutit krávy. To můžete vy, který máte svaly z ocele. A ještě takovýhle jméno. No, já nemůžu jít takovýhle, ale oni už zase odcházeli a pán, já tu krávu stavět nebudu. Až to uvidím, že to skutečně jde. Nikdo mě nebral v potaz, víte? Šli na ten kopeček, tam co s tou krávou udělali, to já nevím, jestli dali velký lomcováka. Ta kráva se rozběhla, samozřejmě na zkoušku jí na ten krk přivázali jen takovej pytel, o to lehčej ta kráva běžela. Já tam stál, vojáci daleko dřív brali nohy na ramena, já tam byl sám, jen tam zezadu se vozíval asi z 5 hrdel, koukej jí do očí, nejhorší tohle, já jsem si zaspal ústí, jen jsem koukal, jak to hovado se ke mně řítí, a když byla tak asi na 10 metrů, já to nevydržel s nervama, hup, a už jsem byl v tom kurníku. V prvním poschodí, to jako v divadle, kráva téměř zabodnutá do srubu. Oni na mě křičeli, já na ně taky a pám, já nevím, jak to vypadá tamhle z toho kopečka, ale odtud je to hrozný. To je tak na široký film, ale hodně široký, abych mohl utíct do toho, do té kantny nebo té kantny, ale tady já stát nebudu. Když viděli, že z toho kurníku mě nikdo nedostane, i za cenu, že se vzdám honoráře, tak ten kachyňa se takhle rozhlíd a protože nejvíc na mě křičel do očí a za rohy, takový bledoučkej asistent Toms, tak povídá, Toms, jděte mu to ukázat. Ten zbled ještě víc a povídá, ale pane režisére, já přece, on povídá, co přece, on pá, já jsem tady přece od toho, abych řídil druhý plán, jako to, co je v dálce, víte tohle, aby slunce správně začalo, mraky přešly a to, on pá, tak vás povyšuju na první plán, běžte mu to ukázat. A ten Tom zbledej šel k tomu srubu a povídá, no prdele, kvůli tomuhle, já jsem študoval vysokou školu, abych tady teď stavil krávy. Maminka furt povídá, půjdeš k filmu, je to fajnový zaměstnání a ty co mě tady... Já pám, ale radit jste uměl, víte? On pá, já jsem nevěděl, já jsem pá, jsem taky nevěděl. Jen se hezky postavte, hlavně koukejte jí do očí, ale to už ta kráva běžela. Já pám, koukáte jí do očí, on pá, mě se udělal stačenej zákal. Pane menšíku, nemáte pocit, že prší? Já pám, ne, on pá, tak sám vlhnu. Kráva to rvala, prostě tráva lítala. Povídá, prosím vás, já mám na to a pán, dejte mi ruku, hup, a už jsme byli 2 v kurníku. Kompa, tady je to prýma. A koukám, je tady plno vajec. Já pán, to je ze mě strachem. Kachyňa povídá, no tohle je neuvěřitelný. Kráva je bezvadná, herce mám v kurníku, co mám dělat? On pá, představte si, pane znamínko, že s touhletou sebrankou mám zítra osvobozovat dukelskej průsmík. No, teď každá rada byla drahá, teď už nikdo neradil, každý tam stál jako, že myslí právě na nějaký vzdálený příbuzný, aby si ho nikdo nevšiml. 3 utekli, že se přejedli třešní, předstírali. A ten kachyňa povídá, podívejte se. My nemůžeme riskovat, že se to ještě jednou nepodaří, protože sluníčko nám utíká, pane znamínko, my to uděláme jinak. Z ty dálky se stejně nepozná, kdo tu krávu zastavuje. Najednou viděl, že se to nepozná. Já už mohl být 3krát probodený. Menší vám tamhle hodí ten svůj mundur, vy si ho oblíknete, zastavíte nám krávu, pak uděláme střih, menší se zase převlíkne a řekne to s tím bizonem. Já jsem ochotně házel už dadálky prostě, sako, čepici, všecko, ty sunky. Ten se na mě díval velice opovržlivě, oblíkal to malý sáčko, švy na něm praskali a teď tam stál zapikolovaný, tím myslím zabodnutej v zemi jako skála. Hra svalů, slunce se odráželo v tý jeho bejčiší a já jen tak špitnul, povídám, hlavně koukat do očí. O, nechte si to, mladej, nechte si to. Já už stavěl 3 krávy a hlavně si jste je zastavil, jestli ještě neběhají někde. A to už ta kráva z toho kopečku běžná, to už ji vůbec nemuseli rozteplovávat, to už museli chrácholit. Ty krávě, když slibovali, že se umírní, že pojede na mamáj. A víte, co to je pro krávu mamáj, že ano? Ta kráva taková krotká, ale stejně od nás to vypadalo, že to není kráva, ale nukleární hovado. To vám, na tu tresku jsme neviděli, ale něco strašného se řítilo. On tam tak stál, koukal, oči k nebi, dolů to. Já pám, a v nejhorším případě jí skuďte, ale to už ten kurník pod náma třema tu tíhu neudržel. A my jsme se odstli všichni v prasečím chlívku dole. Řeznický asistent Tomsa i já. Co měl ten režisér Kachyňa dělat? Stál tam takhle a povídá, no to je neuvěřitelné. No tak snad natočíme jiný film. O slepicích nebo o šnecích. S tou krávou jsme teda definitivně nepochodili. A ťapák k němu přišel a povídá, sudruh režisér, to byl slovenský herec. A čo to nakrútit obráteně? On ten Kachyňa je bedna jinak, ale protože byl v takovýhle nouzi, tak na to skočil a povídá Martinku, a jak obráceně? A on povídá, však rozdívočte, menší káť ho zastavuje ta kráva.
0: Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Mám rád zvířata. Zbožňuji i půlku koně ve svém mopedu. Proto jsem se rozhodl navštívit svého bratra Simeona na venkově. Navštívil jsem se svým vozidlem benzinovou pumpu. Tam jsem pravil: dejte mi půl litru benzinu. Učinili žádané. Vyndal jsem zápisník a počítal. Pak jsem pravil: dejte mi ještě 2 deci. Učinili žádané. Počítal jsem. Posléze jsem pravil: dejte ještě malou štamprdli. Personál se počal diviti. Já jsem pravil: nic se nedivte. Mám to vypočítáno přesně k bratrovi. Neumím to zastavit.

0: Mopedové přistání se povedlo. Bratr Simeon nebyl doma. Tu jsem se rozhodl, že ho překvapím. Ukryl jsem se do bílé skříně v kuchyni. Čekám hodinu, Simeon nikde. Čekám dvě, Simeon nikde. Pojednou se na krajinu snesl čarovný podvečer. Vznešené ticho. Nikde ani ptáček nezacvrdlikal, ani větvička nezachroustla, ani slavík nezatloukl, ani šťovík nezakyselil. Vznešené ticho. Z toho ticha mě pojednou začalo mraziti. Pak mě přišečí bratr Simeon z bílé skříně vyndal. Byla to lednička.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

se svým bohem, smíření s tím, co je kolem, všechno nezískáš ve škole, lidi hrají cizí role, pak i život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky, vždy se vrátí to, co šíříš, nej.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ahoj, Milane. Já jsem ti chtěl říct, že ty mě možná neznáš, ale potkávali jsme se jeden čas, hodně často, ale já jsem se k tobě nemohl přiblížit a řeknu ti proč. Znáš Dolní Bečvu? Když půjdeš takhle přes louku, přes potok, tak to je kilák. Samozřejmě po silnici to jsou 3 kiláky. Tam jsem já vyrůstal jako malý kluk a když mě bylo 8, to by byly 3 tenkrát. Tak mě máma řekla, že Peťo, tvůj tatínek existuje, ale on neví, že ty jsi. A dokonce je blízko tady ve Viganticích. Jo, a jenomže on už má chlapečka, 4letýho Milana, Renatku starší a já jsem říkal, mámo, já to nechci vědět, podívej se, když on tady není, já si půjdu dál. Já jsem totiž hrál fotbal, víš, za Rožno, jsem přestoupil z Dolní Bečvy potom. A když jsem měl jednou z tréninku, tak mě to nedalo a tak jsem se jel podívat ten potěr do těch Vigantic, čověče, a já jsem udělal takovýho prdělu, černýho kluka jako já, jo. A teď jsem viděl sám sebe, jo, protože jsi měl takový ten zvláštní drive na branku. Já jsem vždycky hrál teda záložníka v Rožnově, já jsem byl takový výrazný týpek, takový typ Pavlíka Nedvědovic. Ale měli jsme společně ten drive a já jsem se vrátil do Rožnova druhý den a říkám, jděte se podívat na toho kuka, tam u toho prcka, do těch Vigantic, jo. A oni, vlastně tě Vigantice, pak tam jeli a ty jsi měl první velký přestup, to ti bylo 9. Jsem rád, že jsem v tom měl prsty. Pak jsem já postoupil do Ostravy, jsem hrál za Baník, jenomže jsem na tréninky moc nechodil, protože jsem jezdil se dívat na tebe, tě sledovat. A domluvil jsem s tím vedením, pojďte se podívat na jednoho kluka. Do Rožnova, je to šikovný kluk. Tenkrát jako oni přijeli, protože já jsem byl ten výrazný aj v tom Baníku. Jenomže čověče, ty jsi tam zrovna, to jste hráli se Zubřím, čověče, a tebe nějak v 15. minutě vyloučili za červenou, ty si Pavlíka Hrdličku nějak prostě skolil, jo. A oni říkali, tak toho kluka teda nechceme, jo. A já jsem říkal, dejte mu čas tomu klukovi, jo. A byl jsi v Baníku. A já jsem samozřejmě jako ušel dolů, protože jsem na ty tréninky moc nechodil, já jsem pendloval mezi Ostravou a tvýma tréninkama. Taky hodně benzínu jsem projezdil a... A proto to neříkám, jako jo, že jako to seš můj brácha. I když třeba moje situace finanční teďka není jako tvoje. A já jsem jako třeba jako na ten fotbal už kašlal kvůli tobě, ale ty seš tam, kde seš a já jsem tě už pak nechal jít vlastní cestou. Jenomže potom se staly nějaký jakoby ty povodně a barák nám to jakoby spláchlo, jo, a teďka ta koruna v kapse není, viď? A chci ti říct jednu věc, že člověk je jednou nahoře, jednou dole a co je moje, to je tvoje. A já tím nic nechci říct, ty se rozhodni sám, jestli uděláš stejný gesto.
2: Chtěl byste se obejmout se svým...
1: Já myslím, že Milan by chtěl.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Teď tady máme Terezku dobrovolnou. Málo kdo ji možná poznal. Pod silnou vrstvou líčidla se skrývá Miss Česká republika Terezka dobrovolná. Ahoj, Terezko. Ahoj. No a tady můj starý kamarád, jak bych to řekl nejlépe, starší, mladší spolužák, že?
2: Ano.
1: Jsi starší, pane, jsi nedávno oslavil 50 let našeho ústavu i svými 50. Ano, já mu mám, přátel, 50 let a Jirka to celý vyštudoval.
3: Repetent.
1: Jirko, no, já jsem hrozně rád, že jsi přišel. Nazdar.
3: Já si myslím, že to bude delší, tak nazdar.
1: Bylo to krátké, bylo to nazdar. Jirko, pojďme, To byl žert,
3: nazdar.
1: Já člověče jezdím na tvoji občanku. No, že by si nás tak pletli. Přece jenom jsem hubenější. A kolik vlasů ti zůstalo z těch dob, kdy jsi studoval, člověče, chlapče? Ty fakt jsi zachovalíš, než jsi byl. Ale představte si, já jsem jednou jel na Slovensko jeho občanku, bo já jsem si zapomněl občanku u nás.
3: Ne, to bylo takhle, my jsme hráli na zájezdě v Piešťanech a tam jsi mi nechal na hotelu. A neviděl jsem o tom. A Bolek tam přijel a pokračuj ty jsi tam
1: to
3: přijel na zájezd.
1: To přijel já.
3: Oni říkali, znáte pana Bartošku?
1: Říkám, ne. Protože jsem nevěděl, co si zase napáchal, rozumíš, říkám, pro jistotu ne. No tak mu vraťte tady tu občanku, a říkám, samozřejmě jedu do vlasti, já se za ní zastavím. Tak jsem z toho Slovenska tu občanku přivezl, ale potom byly různé okolnosti, já jsem byl někde na hotelu zase, naopak v Praze, jeho občanku jsem nechal u sebe doma, moji občanku jsem se já nechal na hotelu v Praze a teď hledám pas, až musím jít večer hrát poslední reč s Pecou, musím jít hrát na Slovensko, rozumíš, do Bratislavy, my tam hráváme každý měsíc na Slovensku.
3: S studiu.
1: A najednou prostě nemám ani svoji občanku a nemám ani svůj pas, tak si říkám, co teď, teď má Barťák tady občanku, zkusíme to na Barťáka. Tu občanku jsem se dal do kapsy a jedu a řídím a vedle mě
3: Pizza?
1: Peca, jo, protože jsme hráli poslední leč, za mnou dvojčata, to jsou dvě stejné holky dvojčata, víš? Tady s náma hrajou v jednom představení poslední leč. No a jedeme, no a teď zastavíme. A tentokrát po mně chtěl občanku. Protože obyčejně, Teresko, po mně ani občanku na hranici nechtějí, pojď, já jsem dost známý, víš? Mě znají celníci, no. Teresko. No a teď, a on se podíval na tebe, že na tu občanku, na tu tvoji fotku, podíval se na mě a říká, jděte, Moravan,

0: Tak jsem projel, potom po druhý jedu a on tam byl sám a já už jsem měl svoji občanku a říkám, dobrý den, dobrý den. Prosím vás, minule. A on říká, no minule. Vy jste si všiml? A on říká, no všiml jsem si, Moravan. No všiml jsem si, no. Vy jste měl pana Bartošky v občanku. Říkám, no jo, to jsem měl, prostě nereagoval. A on říká, no tak nereagoval. Já jsem si myslel, že jsou to nějaký ty vaše skryté kamery. tak jsem ze sebe nechtěl dělat hňupa. Já jezdím na Bartošku. Já mám tady příhodu, protože jsme tady kvůli těm příhodám, co lidi píšou, co prožili jejich přátelé. Píše mě tady taková příhoda z Ostravy. Ladislav Jílek, Ostrava. A kolega B, inženýr B, on byl na kota. On byl na korunku. A oni, když do kantiny, tak on králičí maso. A ve středu třeba kuře, a jinak pořád králičí maso. Nevěděli, co jí doma. Na co šetří? Inženýr B. Tak oni, samozřejmě, tak trošku toho inženýra B rádi si užívali, rozumíš? Oni rádi si sem tam, jak se říká lidově, šlukli. Oni věděli, co jim platí. Říká, pozor, člověče, nežer pořád ty králíky. Inženýr B. Nežer pořád ty králíky, ono je řádí ta myxomatóza. Říkám, prostě to u nás není. Jo? Oni říkali, ne, to se projevuje, prostě ne, to se rozšiřuje strašně rychle. Jak se to projevuje? Říkali, prostě neotravuje. Říkali, no tak nervózní, nespíš a zvětšuje se ti hlava. Jste blbci. A toho králíka jedl. A oni, když jedl toho králíka, tak nepozorovaně příští den u dalšího králíka mu dali proužek z novin do klobouku pod tu kůžičku, jak tady máš takhle kožu, pod tu krempu, koženou krempu, mu dali jeden proužek z novin. No a možná králíky dál. Ale u třetího proužku, když odcházel z práce, tak se trošku zarazil. No ale nevěřil své hladu, ne, to je blbost. U šestého proužku začal pomalej toho žralíka krát. On jel xkrát toho králíka. A když šel z práce, už se bál ten klobouk nasadit, protože viděl, a už tam měl ten sedmý proužek, a tam už tak, musím doktorovi, pánové, musím, já to asi mám, co máš, prosím tě, tu myxomatózu, už to u vás není. Říkal, asi je, vole. Poprvé v životě řekl, vole. Rozumíš, a jak se ti to projevuje? No jak jsi říkal, no prostě. Prostě jsem nervózní, nespím a... To tě ani nebudu říkat, prostě se mě zvyšuje palice, no. No tak to musíš doktorovi. To musíš doktorovi, já jsem tam odešel. Ke kterýmu, jo, Bohušku, prosím tě, doktore, přijde tam za tebou inženýr.
1: Doktor B?
0: Inženýr B. Říkají tomu doktorovi H. Ty jsi ho znal? Doktorovi H, rozumíš? A doktor už čekal, že jsi pozval sestru kamaráda, dvě sestry a čekali a on přišel, co pak vám chybí? On viděl víc doktorů. Ne, oni jsou tady na kávu, to vůbec. Já bych chtěl s vámi soukromě, pane doktore. No samozřejmě, prosím vás. Doktoři odešli do čekárny.
2: Nezvyklá ročáda.
0: Doktoři v čekárně, ty jsi nervózní, protože ty je smrtelná nemoc. Co vám chybí? On říká, no... Já se domnívám, že mám myxomatózu. Říkám, myxomatózu je přece králičí nemoc. Já vím, říká. Já vím. Jak se to projevuje, jak se u vás projevuje, říká. Ono, ne. Chutná mrkev. Salát. Já jsem někdy tak nervózní, že spím jenom v králíkárně. Ale hlavně, pane doktore, se mě Jak, jako by mě rostly, zvětšuje hlava. A doktor říká, hlava? On říká, no hlava prostě. No tak on říká, no tak počkejte, já se podívám, ale vaši hlavu shledávám v pořádku. Počkejte, máte sebou klobouk? Říkám, ale ty uši už opravdu, celý ty uši s růžovým, ten ocásek mají ty bany, víš? Se začal chvět takhle jako, šel pro ten klobouk a říkám, na co klobouk? Přece z tohle nemocí budu žebrat nakonec. On říká, no protože víte, tak vytáhl ty proužky. On říká, ty prasata. Doktor mu říká, nenadávajte na dvorek.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Dobrý den, pane, dobrý den.
2: Dobrý den. Jo. Vysoko. Tak si představte, pane, že mě zase tuhle chytil Hexenschuss.
1: Ale ne.
2: No jo.
1: Berete na to brufen.
2: Depak, to mě nepomůže.
1: Ne.
2: Já byl na masáži, bylo to dobrý, ale stálo mě to 1500 korun.
1: Nějak moc, ne?
2: No. Ona je to nějaká nová masérna, nedávno to u nás otevřeli. Ona to vzala teda důkladně, jo? Se vším všudy, stejně mi to nepomohlo.
1: A co vám všechno tak jako masírovala, no, nebo čím začala?
2: To se vám chci svěřit, hlavně tadyhle pod břichem, jo?
1: Kde?
2: No tadyhle.
1: No to mi nemusíte ukazovat,
2: no,
1: já to mám taky.
2: Mám takový malej výstupek.
1: No,
2: přitom to tam mám už dlouho a vůbec mi to nevadí. Ani mi to nepřekáží.
1: No, jestli třeba ona to nechtěla nějak odstranit, víte, aby se vám to nedostalo do zipu?
2: Já nevím, ona říká, že prej by mi pomohli nějaký svatojánský broučci. Vlastně to, co to kecám. Španělský mouchy. Já mám sestro, ale kde si je mám nachytat? Přece kvůli tomu nepojedu do Španělska. A ona má v nějakým letadlovým centrumu.
1: Centrum?
2: Říkala Eros. No tak to je jako Aero, ne? Jako letadlo, ne?
1: Ale prosím vás, co to je za nesmysl? Já vám poradím, až vás příště vezme Hexenschuss, běžte do toho reumatologického ústavu, víte, a tam jsou takový ty starý, dobrý, poctivý sestry a ta už ví vždycky každá sestra, jak na to prostě jít a...
2: To víte, to, že jo, no, taková bába se k tomu umí postavit, to není jako ty mladý fuchtle. Prosím, a teď ona tam stojí, sukinky nad kolena, ještě přitom kojí.
1: No to snad ne, no.
2: No jo, teď ona se ani nestačila oblíct pod prsenku.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.